Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slangu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první, to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Bajera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity, použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou dnes jít, já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít, radši skejstu sám, nežli dnes někam jít, páš mě zmáhaj.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Two Darned Hutt.

0: don't you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Matuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře, takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, víc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a
0: vždy dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím
1: takže,
0: hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
3: No, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné směvové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si...
2: Ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Prosím. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pro vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeji si vklčování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská krysná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadavě. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Vidím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jíst škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě. To těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečím do ní. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal ženě několikrát, nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat dál, ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací.

0: Informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že je pořád stejná.
1: Saský Jů jste měl říct po vašem.
3: Děkuji, hezky.
1: Lichotka z Hané.
3: Ano, z Hané.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
3: Já vás taky.
5: A samozřejmě i vás, Pavle.
1: Já taky.
5: A já bych si přál paní Růžičkovou.
1: Zapsáno. Mějte se hezky.
3: Je to jasný.
1: Ještě ne.
3: Ještě vydržte.
1: Dobré
3: tuším.
1: Odpoledne.
6: Já ještě taky bych prosila Bčko.
1: Ano.
6: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
3: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
1: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
3: Děkuju.
1: Tak děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
1: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
7: Ano, už se stalo.
1: Bezva.
7: A srdečně zdravím paní Sasky.
3: Ano, děkuji.
7: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A
3: moc děkuji.
7: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím vás oba. Vás ráda poslouchám.
1: Děkujeme.
8: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
1: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
3: tak
1: cestování.
3: Tak šťastnou cestu.
1: A?
8: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
1: Vám ji připomíná.
8: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
3: Tak to mám radost.
1: Tak.
8: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
1: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
3: Děkujeme.
1: Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
1: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že? Já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala samozřejmě. Byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace. Mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let. Mm-hmm. Takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší. Ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo? Nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No to taky. A tak hlavně, je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás?
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla bych sem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku. A měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé mohou opět ocenit nejlepší dobrovolníky z plzeňského kraje. Plzeň darovala ukrajinskému Charkovu další vysloužilé trolejbusy. Bude polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Kazíková. Lidé, obce i organizace mohou nominovat dobrovolníky z plzeňského kraje na cenu Křesadlo 2026. Další ročník vyhlásila dobrovolnická regionální agentura DORA. Koho je možné nominovat, řekne za organizaci Romana Štěpáníková.
2: Nominován může být kdokoliv, kdo dobrovolně působí v jakékoliv oblasti společenského nebo veřejného života, jak již v oblasti sociální, kulturní, sportovní nebo přírodovědecké. Důležité je, aby nominovaný dobrovolník působil v plzeňském kraji.
0: Nominovat je možné pomocí online formuláře do 30. září. Plzeňské městské dopravní podniky poslaly další vysloužilé trolejbusy do ukrajinského Charkova. Do více než 2000 kilometrů vzdáleného ukrajinského města je dovezou kamiony. Pokračuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávru.
3: Konkrétně se jednalo o 3 trolejbusy Škoda 24 TR a další 2 trolejbusy tohoto typu by měly být do Charkova darovány ještě do konce letošního září. V letošním roce už na Ukrajinu putovalo 6 krátkých a 3 dlouhé autobusy.
0: Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých resortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Do večera řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
4: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
5: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
4: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
6: Ty 2% HDP jsou 191 miliard. korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
4: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu také preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Sport. Marie Bousková vypadla v osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati. Česká tenistka podlehla domácí Goffové 3-6 a 2-6. Končí také wimbledonská šampionka Linda Nosková, která prohrála s Američankou Ani Simovou ve dvousetech. Jedinou českou naději na postup mezi nejlepší ženskou osmičku je tak Sára Bejlek. Hraje právě teď a její soupeřkou je Běloruska Sabalenková.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne a večer od jeho západu místy přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Zpočátku povane slabý, během dne mírný jeho západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stodu na jižním Plzeňsku pozor na stavební práce v ulici Hradecká. Funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné ráno, zprávy v podání Štěpánky Zíkové skončily 5 minut po 5. hodině. Dneska je čtvrtek s datem 20. srpna 2026. Zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskutuje se třeba o předepisování některých léků. Na příslušné novele zákona teď ministerstvo zdravotnictví pracuje a víc vám k tomu řekneme za chvilku. Zpívá vám Petr Muk a za chvilku i Karel Černoch.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jak to, že Čech v rozhovoru se Slovákem nepotřebuje slovník ani tlumočníka?
1: Protože si rozumí. Protože nejdřív byli u sebe ty dva státy.
2: Že prostě jsme byli u sebe a dřív si rozuměli normálně a vydrželo to až do dnes.
3: Že protože je skoro stejná ta řeč.
4: Třeba když si povídají, tak se hodně rozumí, protože ty dva národy byly spolu, ale Slováci mluví jenom o trošku to jinak, jenom o trošičku.
5: Že oni se naučili ve škole třeba ten Čech a anglicky, anebo ten jiný stát si naučil česky.
6: Třeba se znají a ten druhý zná povídat ten jazyk.
7: Protože předstírají, že tomu rozumí.
8: Ahoj, rádio!
9: Český rozhlas Plzeň.

0: Příjemné čtvrteční ráno, máme 5 hodin a 14 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer od jihozápadu místy přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. No a biometeorologická zátěž, ta je dneska na jedničce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemůžou. V budoucnu by ale mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. Týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let. Když si někdo chce dodělat PhD, má to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňské hejtmanství podpoří lékařské pohotovostní služby mezi lety 2027 až 30. Z rozpočtu na to vyhradilo téměř 130 milionů korun. Aktuálně vyhodnocuje zájemce přihlášené do veřejné zakázky. Podle zákona odpovídají od letošního roku za zajištění pohotovostí pojišťovny. Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, kterému nepřiznalo mezinárodní ochranu v Česku. Cizinec umístěný v zařízení pro uprchlíky v Balkové na severním Plzeňsku o ochranu žádal kvůli válce v jeho zemi. Soud ale uvedl, že samotná válka ani obava z povolání do vojenské služby nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany. Na rozsudek zveřejněný na úřední desce soudu upozornil server Novinky. V Plzni za obchodním centrem Plaza pokračuje festival Sportmánie. Jak píše město Plzeň na svém webu, v úterý došlo ke změně sportu na některých sportovištích. Teď budou mezi největší lákadla zřejmě patřit dračí lodě a laserová střelba. Sportmánie potrvá do neděle. Každý všední den odstartuje ranní cvičení na hlavním pódiu od 7 hodin. Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly tři senátní výbory. Všechny je doporučili zamítnout. Plzeňští fotbalisté nastoupí v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Hrát se začne ve 20 hodin. Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Argentinci Tirantemu podlehl po setech 7-5 a 2x4-6. Mužská dvouhra v Cincinnati tak bude pokračovat bez českých zástupců. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne od jeho západu místy přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně na Doubravce pokračuje rekonstrukce ulice Masarykova. Počítejte tam s uzavírkou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Schválně má for ve smyslu vtip něco společného s úslovím dát někomu fora? To je téma dnešního slovečkaření, se kterým se za chvilku přihlásí Roman Stupka.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Sítico.

bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Fór. Slovo hojně užívané pro vtip nebo anekdotu. Chceme-li zjistit, kde se u nás vzalo, musíme zase do němčiny. Asi sami cítíte, že moc česky to nezní. Takže základ je v německém Vortrag, což znamená přednes nebo proslov. Postupně se zkrátilo na Vor s lehkým významovým posunem dělat někomu vtipné představení. Dobrá, pochopili jsme, ale jak si potom vyložit slovní spojení dát někomu

0: fóra ve významu dát někomu náskok nebo výhodu. Co má náskok společného s vtipem? Tenhle for však pochází z francouzského slova fora, což je výhoda. Původně totiž na dostizích slabší kůň dostal na startu náskok, kterému se říkalo forum, a později se to rozšířilo do dalších sportů. A tak klidně můžete použít větu udělal dobrý for, když na začátku závodu dal soupeři fora, aby ho zesměšnil. A je nám jasné, že není for jako for.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do 6. hodiny vás ještě stačíme pozvat do plzeňského Prazdroje, na hrad Kašperk, do plzeňského DEPA 2015 nebo třeba do Centra experimentální etnologie. Tak si počkejte na dnešní tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: 5 hodin a 44 minut, ale podívejme na to, co nás dneska čeká venku. Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer od jeho západu místy přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Zpočátku povane slabý, během dne mírný jihozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, a biometeorologická zátěž, ta je dneska mírná.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Léto v plzeňském Prazdroji láká na skupinu Ozzy Osbourne Revival. Koncert začíná v 8 večer, areál se otevírá už v 18 hodin. Na hradě Kašperk proběhne noční prohlídka hradu, která oživí méně známé kapitoly z jeho historie. Prohlídky začínají ve 20 hodin a 30 minut a vždy po půl hodinách potrvají až do půl dvanácté. Depo 2015 v Plzni zve na pohádku Karkulka červená. Hrát se začíná v 16 hodin. V kostele svatého Mikuláše ve Spáleném Poříčí proběhne od 19 hodin varhaní koncert. V muzeu v přírodě Plzeň Bolevec diváci uvidí rodinný film Jak vycvičit draka. Promítání tady začíná v 19 hodin. V centru experimentální etnologie Národopisného muzea Plzeňska se konají rukodělné dílny Hrátky s vlnou. Zážitkový rukodělný program určený pro rodiny s dětmi potrvá od 15 do 17 hodin. No a pokračuje také plzeňská sportmánie. Dneska například od 16 hodin a 15 minut láká na autogramiádu fotbalistů Viktorie Plzeň.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Kvůli cyklistickému závodu West Bohemia Tour budou v některých obcích na Plzeňsku a Rokycansku uzavírky. Čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, podobně jako loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji na školní pomůcky do 3000 korun. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. V červnu se ho zúčastnilo 1000 lidí. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
4: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: Některé neziskové organizace pro děti z nízkopříjmových rodin pořádají sbírky. Týká se to třeba Českobratrské církve evangelické nebo spolku Fandi mámám. Začíná cyklistický etapový závod napříč Plzeňským krajem West Bohemia Tour. Potrvá do neděle. Dnešní úvodní etapa začíná v 15 hodin a vede ze Starého Plzence na Hrad Radyni. Kvůli průjezdu závodníků budou v některých obcích dopravní omezení. Například dnes od 12 do 17 hodin bude zavřená Radyňská ulice ve Starém Plzenci. Omezení se bude týkat i Rokycan, říká mluvčí města Andrea Moravcová.
5: Cyklistický závod West Bohemia Tour přinese dopravní omezení v centru města Rokycan. Od čtvrtka 20. srpna od 18 hodin do pátku 21. srpna do 20 hodin bude omezen vjezd na Malé náměstí, Masarykovo náměstí, včetně parkovišť u Žďáru a v Komenského ulici.
2: Společnost Plzeňská teplárenská připravuje stavbu paroplynového cyklu. Půjde o poslední krok k odklonu od spalování uhlí. Práce začnou v areálu teplárny na Doubravce v září a vyjdou na skoro 3,5 miliardy korun. Hotovo bude do roku 2029, pokračuje mluvčí společnosti Petra Síkrová.
6: Obnova zdroje zahrnuje nahrazení stávajících uhelných kotlů moderním paroplynovým cyklem s plynovou turbínou, dále napojení na stávající parní část a navazující technologické celky, vyvedení elektrického výkonu a stavební část. Díky kombinaci těchto technologií bude výroba tepla efektivnější a nezávislá na uhlí.
2: Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavit čeští chovatelé. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského je to zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zružení chovů. Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se neshodnou.
7: Sport.
2: Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Maracana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
8: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Maracana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
2: České hokejistky zahájily sezonu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra odpoledne proti Švédsku. První turnaj sezony hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
7: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno odpoledne a večer od jeho západu místy přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách bude 21 až 24. Povane slabý postupně mírný jeho západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, aby jeho zátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov mezi kilometry 100 a 111 od Ostrova u Stříbra po Přehýšov dejte pozor na práce na silnici, vozovka je zúžena na dva jízdní pruhy, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Jak už jste slyšeli ve zprávách, fotbalisté Plzně se v Bělehradě chystají na úvodní zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad. K tématu se vrátíme za pár minut, ještě předtím se ale ozve Petr Jungmann s dnešním kalendářem. Přejeme hezký čtvrtek, 6 minut po 6.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 12 minut a Petr Jungmann přináší kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století Tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
0: Letecký den v Chebu nabídne moderní i historické letouny, akrobatickou show a dynamické ukázky. Na co konkrétně se můžete o posledním prázdninovém víkendu těšit, to nám poví naši dnešní dopolední hosté. Tak poslouchejte krátce po 10. hodině. Za chvilku přijdeme s aktuální předpovědí počasí na dnešní den.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňském kraji je aktuálně oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytuje přehánka, teploty mezi 12 a 16 stupni Celsia. Počasí. V regionu dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky, později odpoledne a večer bude přechodně až zataženo a od jihozápadu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Výprava plná nástrah, to je úvodní účinkování fotbalistů Plzně v této sezóně evropských pohárů. Cesta do Bělehradu se jim protáhla, když kvůli technickým problémům letadla čekali 5 hodin na odlet do srbské metropole. Na stadionu Rajka Mitiče je zase čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
1: Som z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budú fandiť pre Zviezdu, tak víme, že bude tam ako to horieť a Zviezda má skvelé fanúšky a budeme sa môcť tešiť na to.
2: Je si vedom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakaná hodně divoká. Stadion Rajka Mitiče získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
3: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy a samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakaná je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
2: Věří trenér Viktorie Martin Hiský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
1: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude, jako že se bude bát nebo něco takového.
2: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
3: Bude to hlavně o tom, jakou odvahu a jakou aktivitu budeme mít na hřišti, protože samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada a že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
2: Myslí si plzeňský kouč Martin Hiský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií začne ve 20 hodin. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lidé, obce i organizace mohou nominovat dobrovolníky z Plzeňského kraje na cenu Křesadlo 2026. Další ročník vyhlásila dobrovolnická regionální agentura DORA. Nominovat je možné pomocí online formuláře až do 30. září. Policisté vyšetřují případ falešného policisty a bankéře. Letos v květnu vylákali v Domažlicích a v Plzni od poškozené ženy přes 650 tisíc korun. Možného pachatele policisté prověřují podle záznamu z kamerového systému. O pomoc s identifikací žádají veřejnost, více ve zprávách za půl hodiny. Kašperské hory připravují stavbu nové cyklostezky. Zhruba 2 kilometry dlouhá cesta propojí Kašperské hory a Radešov. Teď cyklisté musí jezdit po silnici druhé třídy. Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6, 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky. Později odpoledne bude přechodně až zataženo, očekáváme místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stodu na jižním Plzeňsku pozor na stavební práce v ulici Hradecká. Funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, z jakého důvodu byla herečka Jaroslava Obermajerová v 8. třídě nešťastná? Dozvíme se to. V dnešním pořadu Alex a host, pár podrobností uslyšíte za chvilku. I nadále přejeme hezký čtvrtek, hodiny aktuálně ukazují 3 minuty po 6:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má, na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si poslechněte po 13.

0: počasí.
1: Dneska bude v regionu polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky, později odpoledne a večer bude přechodně až zataženo a od jeho západu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
1: Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka. No a čtvrtá část, ta nás čeká za chvilku, ještě do sedmé.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 47 minut, čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy, Alkadlecovu, Praha Michle, Pelhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli nadovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
5: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj podpoří lékařskou pohotovost na další 4 roky. Plzeňští policisté pátrají po falešnému policistovi a bankéři. Senátem neprošel zákon o státních zaměstnancích ani znovu zavedení EET. Bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeňské hejtmanství podpoří lékařské pohotovostní služby mezi lety 2027 až 30. Z rozpočtu na to vyhradilo téměř 130 milionů korun. Aktuálně vyhodnocuje zájemce přihlášené do veřejné zakázky. Podle zákona odpovídají od letošního roku na zajištění pohotovostí pojišťovny. Mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová k tomu dodává.
3: Pokud by se kraj do zajištění služeb dále nezapojil, pravděpodobně by řada pohotovostí v regionu skončila. Nově se k jejich zajištění zavazuje na 4 roky na místo dosavadních 3. Pro obyvatele se tak v zásadě nic nemění. V některých ordinacích se pouze mírně upraví ordinační hodiny nebo se posílí personální zajištění, jako je tomu například u stomatologické pohotovosti.
2: Policisté vyšetřují případ falešného policisty a bankéře. Letos v květnu vylákali v Domažlicích a v Plzni od poškozené ženy přes 650 tisíc korun. Možného pachatele policisté prověřují podle záznamu z kamerového systému. O pomoc s identifikací žádají veřejnost. Jak k podvodu došlo, řekne policejní mluvčí Barbora Kunešová.
4: Falešný policista a poté i falešný bankéř pod legendou o napadeném účtu ženu přesvědčili k výběru peněz. Žena tak vybrala ze svého účtu 365 tisíc korun a předala je neznámému kurýrovi na náměstí v Domažlicích. Následně ji falešný bankéř přiměl sjednat si předschválenou půjčku, odjet do banky v Plzni a tam vybrat dalších 300 tisíc korun, které tam opět předala neznámému muži.
2: Fotografie muže zveřejnila policie na svém webu. Pokud by ho někdo poznal, může se obrátit na nejbližší policejní služebnu nebo zavolat na linku 158. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
5: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
6: A to je neutralita, profesionalita a efektivita. A stabilita.
5: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
7: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
5: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvezdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o 15:15 později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy. 20-letá česká tenista Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm je čeká domácí Kýsová.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky. Později odpoledne bude přechodně až zataženo a od jeho západu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách bude maximálně 24. Zpočátku povane slabý, během dne mírný jeho západní vítr a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/27 u Čachrova na Klatovsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Díky za to, že jste s námi. Na hodinách máme 7:05. V Mariánských Lázních se lidé včera rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Mše se zúčastnila v kostele Na nebevzetí Panny Marie asi 50 lidí. Další desítky přišli vzdát poctu před kostel.
9: Znala jsem ho opravdu jako výjimečného člověka, nejen jako spisovatele, ale byla s ním veliká legrace, i v podstatě jako muž byl skvělý. Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. V podstatě bedli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před lidmi, před davy lidí.
8: Vzpomíná na Vladimíra Párala paní Bohuslava, celou reportáž uslyšíte za pár minut. Ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio. Hezký čtvrtek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Já!

Kam teče voda z vodotrysku? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Krávy chytají vodu piskem před nejbližším vodotryskem. Prostě to tam riskly. Jiné zdroje vyschly.

0: Kam teče voda z vodotrysku?
1: Zpátky, dolů, trošku ven.
2: Nebo že to jde furt dokola, jedna voda furt dokola.
3: Do kanálu.
4: Já myslím, že do nějaký nádrže na vodu a pak to zase koluje furt ta voda.
5: Že je tam nějaký přístroj a ono to jako strčí nahoru tu vodu a furt to stříká takhle dokola.
6: Jakože to třeba vystříkne a ono se to nějakou trubkou vrátí a furt to takhle dokola stříká.
7: Já si myslím, že jak vystříkuje ta voda z té fontány, takže to ono jde do toho, do té mísy, jak je v tom prostě ta z toho kamene a že potom tam je taková trubka velká a to jde zase do té sochy a z té sochy to vystříkne zase.
8: Že

0: 7 hodin a skoro 17 minut.
1: Počasí.
0: A je tu s námi meteorolog Tomáš Vejvoda. Tak jak aktuálně vypadá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je obloha polojasná až oblačná a na jihu kraje se vyskytují i lokální přehánky a co se týče teplot, tak ty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia.
0: Jaké plány má s námi počasí na další hodiny?
2: Tak v nejbližších hodinách bude i nadále polojasno až oblačno a ojediněle se budou objevovat i přehánky. Později odpoledne a večer očekáváme přechodně až zataženou oblohu a od jihozápadu se přidají místy přehánky nebo i bouřky. A ty nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 25 do 28 stupňů Celsia a na hrách to bude v rozmezí od 21 do 24 stupňů a k tomu povane během dne mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, přičemž v bouřkách může přechodně i zasílit.
0: Děkujeme a v příští hodině naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň,

0: Zateční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 21 minut. V Mariánských lázních se včera lidé naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Na mši do kostela na Nanebevzetí Panny Marie přišly desítky lidí.
1: Scházíme se dnes u kostela na Nanebevzetí Panny Marie, abychom se naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem.
2: Začíná zádušní mši farář Řehoř Pavel Urban.
1: Vladimír Páral byl vždy bez nepřál, bychom dnes nad jeho náhlou smrtí truchleli. Naopak by si přál, abychom vzdali hold jeho životu, který se vždy snažil žít naplno.
2: Dřevěnou rakev z ostatky spisovatele zdobila kytice rudých růží. Kolem bylo mnoho věnců a květin, které přinesli smuteční hosté a Páralovi příznivci. Vše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
3: Znala jsem ho opravdu jako výjimečného člověka, nejen jako spisovatele, ale byla s ním veliká legrace. I v podstatě jako muž byl skvělý. Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. V podstatě berly dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před lidmi, před davy lidí. Uspořitelný přímo.
2: Rozloučit se přišla také zdravotní sestra Libuše Ambrózy, která Vladimíra Párala ošetřovala na interním oddělení nemocnice v Chebu.
4: Povídala jsem se s ním o panu Hrabalovi, protože toho mám plnou knihovnu doma a potom jsem mu přinesla takový list a napsal mi tam věnování nejlepší čeští spisovatelé s otazníkem Hrabal, Páral, Bogan a Vladimír.
2: Od poloviny 90. let pobýval střídavě v Praze a v Mariánských lázních. Páralův vztah k lázeňskému městu popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš.
5: Vladimír rád, strašně rád komunikoval s místními lidmi, řešil jejich starosti, povídal si hlavně s krásnými ženami, které potkával tady. Mariánské lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
2: Máte na sobě slavnostní uniformu?
5: Vladimír vždycky říkal, Jaroušku, já bych tě strašně rád viděl v uniformě, ale nikdy nebyla příležitost, abych v uniformě byl, jo. Takže snad teďkon se na mě zhora dívá a vidí mě.
2: Vladimír Páral napsal 21 knih, mezi nimi romány Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice nebo Milenci a vrazy. 7 jeho děl se dočkalo filmového zpracování. Z Mariánských lázní Václav Malý, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začíná cyklistický etapový závod napříč plzeňským krajem West Bohemia Tour, potrvá do neděle. Dnešní etapa začne v 15 hodin a vede ze Starého Plzence na Hrad Radyně. Kvůli průjezdu závodníků budou v některých obcích dopravní omezení. Například dnes od 12 do 17 hodin bude zavřená Radyňská ulice ve Starém Plzenci. Omezení se týká i Rokycan. První plzeňský obvod chce vybudovat lanový park u Seneckého rybníka. Bude tam 8 tras různých obtížností pro děti i dospělé. Součástí parku bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Lanový park se bude stavit příští rok. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Ministryně Schillerová bude jednat i s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. V Česku rostou případy rakoviny hlavy a krku. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky onemocnělo v roce 2024 přes 2000 pacientů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Za nárůstem stojí podle lékařů nadměrná konzumace alkoholu a cigaret, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. České hokejistky vstoupily do nové sezony porážkou 1-3 s Finskem na úvodním turnaji Eurohockey Tour. Americký trenér Idalsky tak zahájil své působení na lavičce národního týmu porážkou. Zítra se Češky utkají se Švédskem a turnaj zakončí v sobotu soubojem s domácím Švýcarskem. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, později odpoledne bude přechodně zataženo, očekáváme místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/201 u Ostrova u Bestrušic na severním Plzeňsku se opravují vozovky a platí dopravní omezení. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Čtvrtek 20. srpna 2026. Na hodinách máme 3 minuty po půl osmé. K projektu Plzeňské fakultní nemocnice Nestrať úsměv se letos připojí i další nemocnice. Filmové festivaly pracujících jsou neopomitelnou součástí historie kina v Kralovicích. A zaniklý německý hřbitov u Černošína je opět pietním místem. To jsou témata, která probereme za chvilku. V rubrice O čem se píše.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin, skoro 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Stomatologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň připravuje druhý ročník kampaně zaměřené na prevenci a časný záchyt rakoviny dutiny ústní. Letos se k projektu s názvem Nestrať úsměv připojí také další vybrané fakultní a krajské nemocnice. Kampaň tak získává celorepublikový rozměr. V časopisu Fakultní nemocnice Plzeň najdete termín preventivní akce, výčet možných prvních příznaků rakoviny dutiny ústní i pozvánku do Klatov na přednášku na toto téma. Královický obzor v rámci série článků z historie kina v Královicích mapuje tamní filmové festivaly pracujících. Ty se ve městě konaly v letech 1978 až 1990. V místních informačních zdrojích je přehlídka filmů zaznamenána ještě v roce 1991. Ovšem už jenom pod názvem Filmový festival v Královicích. U článku nechybí fotografie zachycující filmové delegace na festivalech. Je zpracován projekt, který řeší celkové pojetí úprav a pietu prostoru u zaniklého německého hřbitova u Černošína. Po dlouhých letech zapomnění se starý hřbitov dočkal vzkříšení. Místo bylo zbaveno skládek a náletových dřevin. Poté, co si je návštěvníci Vlčí hory začali plést s parkovištěm a trampové s noclehárnou pod hvězdami, došlo na další kroky. Byl vymezen půdorys hřbitova, přibyl dřevěný kříž a také informační tabule. Dočtete se ve zpravodaji města Černošína. Se dozvíte i to, že část zdejších náhrobků byla za minulého režimu použita jako stavební materiál v potoce u požární nádrže. Dodnes se tam dají přečíst jména a texty na některých z nich.

0: Udělejte si výlet za hranice do německého Freyungu na Bavorskou zemskou výstavu. Dvě volné vstupenky za chvilku v telefonické soutěži.
1: Počasí.
0: Dneska bude v Plzeňském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky, později odpoledne a večer bude přechodně až zataženo a od jeho západu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. No a na hodinách, tam máme bez pár sekund 7:45.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 49 minut a na stole přede mnou jsou dvě volné vstupenky na Bavorskou zemskou výstavu. Ta nabízí zážitkově vzdělávacím centru Toniverzum ve Freyungu hudební spektákl pro všechny smysly od klasiky přes folklorní hudbu, rock i pop až po současný sound. Velkolepý hudebně filmový zážitek vás čeká hned na začátku výstavy v kině Cineplex v podobě zvukově mocného, strhujícího a dojemného příběhu. V Toniverzu zažijete velkou pódiovou show a vydáte se na hudební cestu časem od středověku až po současnost. No a nebudete jenom návštěvníkem výstavy, ale také aktivním účastníkem dění. Uznejte, že tohle všechno si prostě nemůžete nechat ujít. Podotýkám, že zmíněná výstava trvá až do 8. listopadu, to znamená, na naplánování výletu máte opravdu hodně času. K soutěžní otázce mě tentokrát inspirovala jedna informace z dnešního kalendária. Před 85 lety se narodil slovenský herec a humorista Julius Satinský. A mě zajímá, jestli víte, jak se jmenuje postava, kterou Julius Satinský stvárnil v úspěšné komedii S tebou mě baví svět. Buď je to Albert Horák, Michal Adámek, anebo Pepa Bednář. Tak na sebe nenechávejte dlouho čekat a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Hanka.
0: Hanko, zdravím vás, máte pro mě správnou odpověď?
1: Já myslím, že to je Albert.
0: Albert. A dodala byste ještě profesi v tom filmu?
1: Ježíš, má taky doktor?
0: Jasně. Tak, kdo hrál Michala Adámka?
1: Nebo tam ještě ten nový.
0: Nebojte, ty dva lístky vám už nikdo nevezme. Tím Michalem Adámkem byl Václav Postránecký a profesí dirigent. A pak tam byl Pavel Nový, ten hrál zvukaře. A jak se jmenovala ta postava? To byla ta třetí možnost, co jsem nabízel. Pepa Bednář. Tak, jak často míříte za hranice do Německa?
1: No moc často ne, tak si uděláme výlet.
0: Byla jste někdy ve Freyungu?
1: Ne.
0: Tak to bude první seznámení, tak ať je co nejhezčí. Podotýkám, že výstava trvá do 8. listopadu a ať se vám líbí. Gratuluju.
1: Děkujeme. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Plzeňská městská policie nabízí cyklistům značení kol syntetickou DNA. Klatovy svážejí komunální odpad plně elektrickým vozem. Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Lidé se mohou nechat označit jízdní kola syntetickou DNA u plzeňské městské policie. Strážníci označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami případně usnadní najít majitele odcizeného kola, vysvětluje Jaroslav Freml z plzeňské městské policie.
7: Tohle je další vlastně jako markant identifikátor, jak to kolo najít. Ale nejvíc je to, že to kolo je zaevidovaný, je nafocený, popsaný, takže kdyby někde se to kolo ztratilo, tak v dnešní době, kdy mají strážníci u sebe chytrý telefony, mají tablety, tak jim operační rozešle fotku toho kola. Nebo si sami do toho systému můžou nahlídnout a vidí přesně, jak to kolo vypadá.
6: Zájemci se mohou domluvit individuální termín na služebně městské policie v Polední ulici. V Klatovech mají nový plně elektrický automobil na svoz komunálního odpadu. Společnost Pošumavská odpadová, kterou město vlastní spolu s dalšími obcemi, ho pořídila za více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí Klatovského městského úřadu Radmila Nagovská.
8: Svozový vůz umožňuje i přesnou evidenci sváženého odpadu. Hlavní výhodou elektrického pohonu je to, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tiší než vozy s dieselovými motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
6: Pořízení vozu podpořila dotace 1 200 000 korun ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdříve zaměstnance.
9: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krocích. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
6: Jako priority svého resortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Senát dnes projedná stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory. Všechny ji doporučili zamítnout. Sport. 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6, 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká domácí Kýsová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Goffovou.
2: Počasí.
6: Čekejte polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, později odpoledne a večer bude přechodně zataženo a od jeho západu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Zpočátku povane slabý, během dne mírný jeho západní vítr a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Ve Stodu na jižním Plzeňsku pozor na stavební práce v ulici Hradecká. Funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem, jeďte tam opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel? To je téma, na které se zaměří už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hana Zagorová teď staví další kámen, ten stavební v rámci našeho hudebního programu. Tak hezký poslech.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 20. srpen roku 2026, na hodinách 8 hodin a 16 minut. Startupová firma z Plzně vyrábí sportovní vozíky pro handicapované sportovce. První z nich už testují členové týmu SK Indians Plzeň. A za chvilku uslyšíte víc.
1: Počasí.
0: V plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle se budou objevovat přehánky, později odpoledne a večer bude přechodně až zataženo a od jihozápadu očekáváme místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, k tomu zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí.
2: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
3: To není idea, anebo ideologie. To je podložen faktama.
2: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
4: Tam, aby stálo 10 větrníků čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
2: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Handicapovaní sportovci z Plzně testují nové sportovní vozíky. Vyrábí je startupová firma z Plzně. První vylepšené modely dostal tým SK Indians Plzeň, který hraje powerchair hockey, tedy florbal na elektrických vozících. Nové technologie mají hráčům přinést řadu výhod.
1: Moje sestra hraje powerchair hokej a jim se ty vozíky přehřívaly, rozbíjely se, byly složitý na údržbu.
2: Popisuje spoluzakladatel startupové firmy Pavel Sedláček.
1: Párkrát jsem zmínil, že to je fakt zoufalý a oni se mě zeptali, jestli bych dokázal teda udělat lepší. A já jsem řekl, že jo, tak jsme se rozhodli na to jít úplně jinak.
2: Tak pojďme k tomu, jaké jsou hlavní výhody tady toho vozíku.
1: Protože jsme použili převážně ocelové díly, tak je svařitelný, opravitelný, což u těch hliníků nejde. Jsou tam moderní baterie, které se sami nevybíjejí, mají mnohem větší počet cyklů, takže i z hlediska nějaký ekologie je to podle mě jako krok vpřed. Zároveň jsou lehké, tak váhově jsme na tom o něco lépe než právě ty hliníkové vozíky. Co se bezpečnosti týče, tak je tam ještě druhá brzda, která ten vozík vždycky bezpečně zastaví.
2: Podíleli se třeba na tom vývoji nebo podílejí i samotní ti sportovci?
1: Jo, vídáme se na pravidelných bázích, přibližně jednou za měsíc nebo za 14 dní podle toho, jak mají tréninky, a pak jdeme třeba i na pivo, zvou nás už i na oslavy a diskutujeme tam samozřejmě, co zlepšit, co je jako dobrý, co už funguje. Díky tomu jsme vypiplali tady ten produkt.
2: Jak dlouho trvá výroba toho sportovního vozíku, protože asi to není sériová výroba?
1: No, asi to nechci ani počítat. Hodně. Programujeme a děláme výkresy a tady vedle máme dvě CNCčka, svářečky, tři brusky, pily a tak dále, takže my si uděláme od hardwareu až po softwaru pro všechno.
3: Když jsme se rozhodli, že ho uděláme, tak jakmile přišly motory, tak druhý den jsme jezdili a jakmile jsme věděli, jak musí vypadat rám, tak jsme se na tři dny zavřeli do dílny a vylezli jsme s rámem, na kterém jsme mohli jezdit po dvoře.
2: Doplňuje další spoluzakladatel firmy Michal Chlumský.
3: Když je ten nápad a když je ta chuť to dělat, tak jdeme a uděláme to, a za cenu toho, že nespíme a doma jsou na nás trošku jako naštvaný, že tam nejsme, tak ale tu myšlenku potřebujeme dotáhnout a když to tam je, tak jdeme a uděláme to.
4: Tak Lukáši, jak se ti jelo?
5: Určitě je to lepší než posledně a myslím si, že je to na dobré cestě.
2: Sportovní vozík v hale právě testuje Lukáš Kroupa, předseda spolku Lenox, který sportovní klub provozuje.
5: Věříme, že se minimálně vyrovnáme konkurenčním týmům nejenom v České republice, ale i v zahraničí, co se týče rychlosti, akcelerace, ovládání, ale i z hlediska toho, že zlepšíme ten servis. Je to zase nějaká další úroveň i v té rychlosti a vnímání té hry samotné.
2: Firma chce vyrábět další vozíky pro handicapované sportovce v Evropě, případně v dalších částech světa. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské dopravní podniky upozorňují na možný nápor ve svých zákaznických centrech na začátku školního roku. Doporučují proto využít k dobytí předplatného buď aplikaci Virtuální plzeňská karta nebo e-shop Plzeňské karty. Západočeská univerzita v Plzni nabízí vedle klasických studijních programů desítky kurzů nebo předmětů pro veřejnost. Jak píše univerzita na svém webu, přihlášky do mimořádného a celoživotního studia už jsou otevřené. Univerzita třetího věku spouští první online registrace do kurzů zítra a dětské univerzity organizátoři otevřou v první polovině září. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů nejpozději zítra. Karlovarský kraj pokračuje v monitorování spodní vody, která prosakuje do suterénu rašelinového pavilonu v Karlových Varech. Historická památka je součástí nedávno zrekonstruovaných císařských lázní a kraj do budoucna připravuje jeho záchranu. Teď zadal studii, která by měla vyčíslit náklady na rekonstrukci a zvážit možné využití objektu. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvezdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 20:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o čtvrt hodiny později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Později odpoledne a večer bude přechodně zataženo a od jeho očekáváme místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Líní na Plzeňsku pozor na práce na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Obdivovaný herecký Bart dokáže s grácí zvládnout i situaci, kdy ho na jevišti postihne výpadek paměti a neví jak dál. Co na tom, že jeho kolegové přitom padají do mdlob? Humornou příhodu na dané téma si poslechněte za chvilku. 3 minuty po půl deváté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8:40, okno má kde kdo. Mít ho ale na divadelním jevišti nebývá úplně žádoucí. Výpadek paměti přitom snadno potká i ostřílené profesionály. Moc dobře to ví i Pavel Kikinčuk, kterému herecký kolega Petr Štěpánek vyprávěl o svém otci, někdejším divadelním bardovi.
1: Petr mě vždycky vyprávěl taky tyhle ty pardi starý z toho Národního divadla, co zažili. A já jsem ho vždycky hrozně rád poslouchal a říkal jsem si, Petře, a měli oni třeba taky tu okna a takhle. Ježišmarja, to víš, že jo. Samozřejmě, no táta, ten měl okno, člověče. A teď tam bylo Národní divadlo, ta scéna, že jo, lidi, plný publikum a teďka on tam měl okno. A oni tam měli nějaký trialog, byl tam Bohuš Záhorský a jestli Kemmer. A teďka tam měl něco to a teď najednou ten Zdeněk Štěpánek měl v okno. Nevěděl. A teď měl takový ten hlas, jo. A teď oni na něj koukali a teď, no je řada na tebe, tak dělej, mluv. Jo, tak jako, a on a najednou čeče, on prej se sebral normálně a teďka odkráčel takovým důstojným krokem pryč z té scény do toho portálu.
2: Zbabilec.
1: A teď najednou se zastavil, prej. Oni na něj koukali furt úplně, teď říkali, co budeme dělat. To je konec, my dva tady budeme, co. A teďka on se najednou zastavil a teďka zase přešel naspátek, zase takovým tím pomalým krokem. A oni, no konečně si vzpomněl, takže můžeme pokračovat, je to dobré. A on přišel prej a
3: promiňte, zapomněl jsem si klobouk.
1: A odešel prý.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Než Briana Adamse vystřídá Jitka Zelenková, pojďme se v 8 hodin a 46 minut podívat na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Tu informaci pro nás má meteorolog Tomáš Vejvora. Nejprve se ale ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je většinou oblačno, jen přechodně může být až polojasno a výjimečně se vyskytují i přehánky a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 18 do 21 stupňů Celsia.
0: Co přinese celý dnešní den?
2: Tak přes den očekáváme většinou polojasno až oblačno a ojedině se budou objevovat přehánky. Pozdě odpoledne a večer však bude od jihozápadu přechodně až zataženo a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 25 do 28 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou rozmezí od 21 do 24 stupňů a k tomu povane během nemírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, přičemž v bouřkách může přechodně zasílit.
0: Než se rozloučíme, ještě prosím naznačte, co přinese zítřek.
2: Tak zítra bude většinou oblačno a jen ojediněle se budou objevovat přehánky během dne, nicméně během odpoledne bude oblačnosti postupně přibývat až na zataženo a postupně se od jihozápadu rozšíří na většinu území déšť nebo přehánky. Místy se objeví i bouřky, které mohou být silné nebo i velmi silné. Hlavním rizikem bude zejména silný nárazovitý vítr a také přívalové srážky s výraznými úhrny. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 23 do 26 stupňů Celsia a na horách to bude od 19 do 22 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Takové bylo naše čtvrteční dobré ráno. Vladimír Šťovíček se loučí. Po 9. hodině Stanislav Jurík.

Věděli jste, že v katastru obce Lukoviště na Klatovsku pramení řeka Úslava? Voda z podmáčených luk a pastvin na jihovýchodním úpatí vrchu Drkolná dorazí po 136 kilometrech do Plzně a stane se součástí Berounky. Voda pramenící na louce se schromažďuje v malém rybníčku, ze kterého pak pokračuje jako vydatný potůček. Pramenem tedy není jedno místo, ale celá oblast. Jedno místo je však označeno velkým kamenem jako vlastní pramen. K němu se dostanete nejkratší cestou právě z vesnice Lukoviště.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
3: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Kvůli cyklistickému závodu West Bohemia Tour budou v některých obcích na Plzeňsku a Rokycansku uzavírky. Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni nabídne v dalším ročníku více než 100 kurzů. Čekejte většinou polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Začíná cyklistický etapový závod napříč Plzeňským krajem West Bohemia Tour. Potrvá do neděle. Dnešní úvodní etapa začne v 15 hodin a vede ze Starého Plzence na Hrad Radyni. Kvůli průjezdu závodníků budou v některých obcích dopravní omezení. Například dnes od 12 do 17 hodin bude zavřená Radyňská ulice ve Starém Plzenci. Omezení se týká i Rokycan, říká mluvčí města Andrea Moravcová.
3: Cyklistický závod West Bohemia Tour přinese dopravní omezení v centru města Rokycan. Od čtvrtka 20. srpna od 18 hodin do pátku 21. srpna do 20 hodin bude omezen vjezd na Malé náměstí, Masarykovo náměstí, včetně parkovišť u Žďáru a v Komenského ulici.
2: Plzeňská pobočka Univerzity třetího věku Západočeské univerzity zítra otevře registrace pro nové zájemce. Nabízí jazykové kurzy, cvičení, historie nebo moderní technologie. Univerzitu každoročně studuje na 2 500 seniorů na 21 pobočkách v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Pro koho je studium určené, řekne mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
4: Na univerzitu třetího věku se může přihlásit každý, kdo je ve starobním důchodu nebo prvním stupni invalidity. Plzeňská pobočka nabídne přes 100 kurzů a kromě klasiky, jako je výuka angličtiny, němčiny, historie regionu nebo kurz práce s mobilním telefonem či počítačem, nabízí i zajímavosti, jako je kosmonautika, mykologie, ovocnářství nebo psychologie.
2: Před víkendem v Česku ještě zaprší. V několika vlnách se také do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je mohou 2 cm kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu se počasí uklidní. Obloha bude převážně slunečná a zaprší jen výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů Celsia. Na Hané dnes začíná sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá také největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Počasí.
2: Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, místy přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 27 v obci Vysoká na severním Plzeňsku havarovalo osobní auto a 2 auta bourala na silnici u Kolince na Klatovsku. I tam opatrně přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dneska čtvrteční dopoledne v našem rozhlasovém vysílání většinou přinášíme odpovědi na různé otázky, tak třeba za chvilku přineseme odpovědi na tyto. Proč nepít vodu z plzeňských kašen? A kdy se vrátí voda do kašny zvané Chrtice na náměstí Republiky v Plzni?
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Začátkem tohoto týdne byly bez vody všechny tři kašny na náměstí Republiky v Plzni. Jedna dlouhodobě kvůli rekonstrukci náměstí, další dvě krátkodobě z důvodu pravidelné údržby. Když obejdete náměstí, zjistíte, že Anděl a Velbloud už zase vodu chrlí. Chrtice uprostřed oploceného staveniště zůstává na suchu. Návštěvníci Plzně, kteří plánovali fotografii u kašen plných vody, si na tu u chrtice ještě počkají.
1: To asi bude trvat dost dlouho, protože teď pořád ještě je chrtice pod poklopem a jak je tady i slyšet, kolem řádí kameníci, kteří pokládají dlažbu, takže je tu kravál a voda bohužel neteče.
2: Takže chrtice zůstane i po zbytek sezóny bez vody.
1: Ano, chrtice čeká na dokončení opravy náměstí, takže až se oprava dokončí, tak příští rok spolu se spuštěním ostatních kašen, tak bude voda i v chrtici.
2: Popošli jsme a vidíme děvče náctileté, které si z toho proudu nabírá vodu do dlaní a pije. To nebyl dobrý nápad.
1: To určitě nebyl dobrý nápad, protože my sice do kašen čerpáme vodu pitnou z vodovodního řadu, ale ta voda tam zůstává a vytváří koloběh, protože kašny mají vlastní nádrž a do té vody se přidává chemie, která zabraňuje tomu, aby vznikaly takové ty zelené povlaky řas. To znamená, ve chvíli, kdy už je v tom koloběhu, tak už ta voda pitná není.
2: Asi ani umývání obličeje rukou v této vodě nedoporučujete?
1: Ten, kdo je citlivý, tak by to nemusel snášet úplně dobře.
2: Kde v centru města tedy pitnou vodu venku na ulicích hledat?
1: Celé historické centrum, které je obklopené sadovým okruhem, má na několika místech pítka a pumpičky. To nejznámější pítko je u branky, tam si ho asi každý všimne. Mnohem nenápadnější jsou ty pumpičky, které jsou v tom historizujícím stylu ze zeleně nabarvené litiny. A ty jsou většinou u zastávek, u takových těch klíčových míst, kde lidi procházejí kolem dokola těch sadů. Je jich tam několik a stačí lehce několikrát napumpovat tím kovovým držadlem a voda vyteče. Je to vždycky tak půl litr, litr podle toho, jak moc člověk zapumpuje, ale je to příjemné osvěžení a tahle voda se dá pít.
2: S Radkou Žákovou ze správy veřejného statku města Plzně připomínáme, že všechny kašny ve městě, nejenom ty na náměstí, jsou pro potěchu oka a duše. Vodu z nich tedy nepijte, ani se jí neomývejte. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska vám nabízíme povídání o babičce Jarce od Ivana Mládka.
2: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.
0: Český rozhlas Plzeň.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Léto v plzeňském Prazdroji láká na skupinu Ozzy Osbourne Revival. Koncert začne v 8 hodin večer a areál bude otevřen už o 2 hodiny dřív. Na hradě Kašperk proběhne noční prohlídka hradu, která oživí méně známé kapitoly z jeho historie. Prohlídky začínají ve 20 hodin a 30 minut a vždy po půl hodinách potrvají až do půl dvanácté. Depo 2015 zve na pohádku Karkulka červená. Hrát se začne od 16 hodin. V kostele svatého Mikuláše ve Spáleném Poříčí proběhne od 19 hodin varhaní koncert. Sokolovský klub Alfa nabídne od 19 hodin večer otevřené diskuze o kriminalitě, spravedlnosti a důsledcích lidských rozhodnutí. V pořadu nazvaném Mezi činem a následkem uslyší návštěvníci dokumentaristku Martinu Eretovou, zástupce policie České republiky a také vězeňské služby. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je klavírní recitál v Městském divadle. Začíná ve 20 hodin a zazní na něm kromě Chopinovy hudby také skladby Edvarda Grieha a Sergeje Rachmaninova. No a o čem budeme mluvit za chvilku v našem dopoledním vysílání? Teploty sice mírně klesly a víc prší, i přesto se přehrada Hracholusky na Plzeňsku dál vyprazdňuje. Podrobněji v reportáži za chvíli.

0: Než to bude dnešní vydání zámeckého léta, máme pro vás ještě jednu aktualitu. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hrachlusky na řece Mži na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady odtéká každou vteřinu víc než 3x tolik, kolik do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. Zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze, přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují.
2: Hladina v nádrži Hrachlusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říká mi vodohospodářský dispečer Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce, už pouštíme pouze to nezbytné množství 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži přetrvale klesá. Ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám

0: I o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hrachou se Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí

Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Německé léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažte, máte-li chuť si užít na zámku Třešť. Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čerty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon. A není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto. Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. No, jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je. Telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ještě tento týden je možné hlasovat pro stavbu roku Plzeňského kraje. Zákazníci plzeňských městských dopravních podniků mohou využít k nákupu předplatného aplikaci nebo e-shop. Vyhnou se frontám v zákaznických centrech. Bude většinou polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne přeje Štěpán Gazíková. Lidé mohou ještě tento týden hlasovat pro stavbu roku Plzeňského kraje. Na výběr mají 21 staveb dokončených v loňském roce, které vybrala odborná porota. Hlasovat je možné online na webu soutěže, a to až do neděle 23. srpna. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 14. září. Pokračuje za organizátory soutěže Anna Kulavjaková.
2: Z novostaveb mají největší zastoupení školní objekty a mezi stavbami pro bydlení je nejvíc bytových domů, ale také záchrana bývalé synagogy v Rabí, která je teď určená pro bydlení. V kategorii dopravních staveb jsou kromě silnic také přestupní terminál veřejné dopravy, tramvajová tráť nebo cyklostezka. Soutěží i jedna průmyslová hala.
0: Plzeňské městské dopravní podniky upozorňují na možný nápor ve svých zákaznických centrech na začátku školního roku. Doporučují proto využít k dobytí předplatného buď aplikaci Virtuální plzeňská karta nebo e-shop Plzeňské karty, říká mluvčí PMDP Markéta Mitas-Maky.
3: Po zaplacení se předplatné do 1 hodiny automaticky aktivuje a online můžete požádat také o slevu z jízdného. Pokud je návštěva zákaznického centra nezbytná, doporučujeme objednat se předem na konkrétní termín prostřednictvím služby Úřad bez čekání.
0: V Českých Budějovicích dnes začala výstava Země živitelka, která je největším agrosalonem v Česku. Potrvá do 25. srpna. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Tradiční součástí zemědělské přehlídky budou v sobotu národní dožinky. Agrární komora na výstavě vyhodnotí letošní sklizeň. Letošní dlouhodobé sucho a vysoké teploty oslabily většinu ptačí populace na jihu Čech, potvrdila to pozorování odborníků v rezervaci Řežabinec na Písecku. Ptáci jsou kvůli nedostatku potravy podvyživení a mláďata se déle vyvíjejí. Druhům žijícím ve městech mohou lidé snadno pomoci, dodává ornitolog Jiří Šebestián z Práchenského muzea v Písku.
4: Místo krmítek, tak pítka. Jakákoliv pítka stačí, prostě obyčejná miska pod květináč naplněná vodou, která bude pravidelně umístěna na stejném místě a pravidelně dolívána. To je zejména to důležité, ta pravidelnost a trvalost, aby ti ptáci s jistotou věděli, že tam ta voda bude. Sport.
0: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodlužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská Sky informovala o pokračování spolupráce před víkendovou velkou cenou Nizozemska. Počasí. Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u Kolince na Klatovsku bourala 2 osobní auta a stále pozor na nehodu osobního auta na silnici 27 u Vysoké na severním Plzeňsku. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin a 4 minuty, už za chvilku vítáme dnešní dopolední hosty a budeme s nimi v tom pěkně lítat. Totiž téma pro dnešní dopoledne zní letecký den v Chebu.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Tak hezky pochodem vchod za našimi dnešními dopoledními hosty. Ty má připraveny kolegyně Tereza Švecová v Karlovarském studiu. Předávám slovo a přeju hezké dopoledne.
1: Také přeji krásné dopoledne, také děkuji za slovo. Letecký den v Chebu, to je program plný adrenalinu, létání, ale také zajímavých informací. A právě o této akci si budeme povídat i teď na rádiu vašeho kraje. Naším hostem je totiž Jiří Péč, což je hlavní organizátor této akce. Tak dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak co si má přesně člověk představit pod pojmem letecký den?
2: Spoustu skvělé atmosféry, spoustu letadel, nádherných leteckých čísel a vystoupení, spoustu bezva pilotů, kteří umí divákům předvést to nejlepší, co v nich je a co je v těch strojích, které vedou.
1: Je to akce spíše pro lidi, které zajímá létání, nebo i pro úplné lajky, kteří o něm prakticky nic nevědí?
2: Já si skoro nedovedu představit, že by nikoho nezajímalo létání. Ale to nadlehčuje. Ale mám představu, že i lajk se rád podívá na to, co báječní muži za kniplem se stroji dokážou. Takže myslím si, že to je to prostě akce pro celou širokou veřejnost, jak pro milovníky létání, tak i pro lidi, kteří nikdy nic podobného neviděli.
1: Mám od toho očekávat hlavně velkou podívanou, nebo třeba i to, že se něco málo přiučím a dozvím?
2: Určitě v obojí. Velká podívaná, ale my máme na místě přímo na letišti dva moderátory, z toho jeden je vlastně letecký historik, nebo historik, a Luděk Matějíček v Chebu, vlastně velmi známá ikona, a ten dokáže o letadlech mluvit hodiny a hodiny. A nikdy jsem až překvapený, myslím si, že by mohl být tvůrce několika encyklopedií.
1: Ta akce připadá na poslední prázdninový víkend. Je to už tradice, máte to odzkoušené, je to ten správný čas?
2: Tak to nevíme nikdy, ale věříme tomu, že to tak bude. My se samozřejmě modlíme a přejeme si, aby vyšlo krásný počasí a aby o víkendu na letiště v Chebu dorazilo co nejvíce diváků a viděli krásnou leteckou show.
1: Vy to krásné počasí asi docela potřebujete, teď mě tak došlo.
2: Tak je to rozhodně příjemnější. Zažili jsme i ročníky, kdy nám trošku pršelo nebo přišly nějaké přeháňky a vlastně někteří z pilotů dokázali lítat i v nepřízni počasí, ale samozřejmě je to vždycky příjemnější pro diváky, když je 20 stupňů, polojasno, jsem tam nějaký mráček. Tak to se samozřejmě pak na tu oblohu kouká daleko líp.
1: Teď jste popsal úplně moje vysněné ideální počasí.
2: naše taky.
1: Myslím, že každého organizátora nějakých letních akcí.
2: A ty mráčky jsou důležitý i potom pro fotografii, oni to mají rádi, že to potom je víc takový fotogenický, když je tam to letadlo i s tou kulisou těch mraků, takže pak z toho jsou i nádherné fotografie.
1: Kolikátý ročník se letos koná, nebo jak velkou historii má tato akce?
2: Tak letecké dny v Chebu mají velkou historii, která se píše už od počátku minulého století. Pak byly krátce přerušeny v době, kdy bylo přerušeno lecos. A po roce 89 byla tahle tradice v Chebu opět obnovena. A od té doby, tuším, že od roku 97, se v podstatě s malou přestávkou koná letecký den v Chebu vždycky jednou za dva roky. Přesně počet ročníků nevím, ale prostě už to má tuhle historii a věřím, že jí budeme ještě dlouho psát.
1: Ten Cheb, ten už máte odzkoušený teda. Proč právě Cheb?
2: V Chebu je nádherný letiště. Je tam skvělá parta lidí na letišti, kteří mají rádi letadla, rádi chystají akce tohoto typu, mají rádi, když přijde spousta diváků a mohou obdivovat jejich práci a jejich činnost. Takže proto Cheb.
1: No a čím bude ten letošní ročník výjimečný, to si povíme v našem dalším vstupu. Hned poté, co nám dozní písnička Ave Maria.

0: 10 hodin a 18 minut a my pokračujeme v našem povídání o leteckém dni v Chebu s hlavním organizátorem Jiřím Pěčem. Tak povězte nám, čím bude ten letošní ročník výjimečný?
1: Výjimečný bude v mnoha ohledech. A vlastně asi to nejzásadnější, v čem bude výjimečný, tak je unikátním programem. Já jsem přesvědčený, že náš letový ředitel dokázal se svým týmem dát dohromady skvělý program, který je určitě zajímavý a myslím si, že si tam vybere každý. Je tam spousta akrobacie, spousta moderních letadel, skvělá parta historických letounů, bude tam ukázka prostě moderní techniky, ale vlastně byl to takový průřez lítání od počátku aviatiky až po dnešní moderní stroje. Takže si myslím, že si tam každý najde to své. A jak už jsem říkal, bude tam i spousta té akrobacie, dorazí mistr světa v Red Bull Air Race a vlastně asi náš nejznámější český akrobatický pilot, dneska už vlastně světový akrobatický pilot Martin Šonka. Ten se v programu předvede dokonce dvakrát. On bude vystupovat na svém akrobatickém speciálu Extra 300, s kterým lítal i ty různé soutěže a lítá s nimi na různých leteckých přehlídkách. Ale sedne taky do stroje Zlín 242L. To je nový moderní letoun, vyrobený v České republice. A je to letoun, na kterém Martin učí nové piloty, nové žáky v Centru leteckého výcviku v Pardubicích, takže cvičí nové armádní piloty. V podstatě Martin v tomhle letadle sedí několikrát týdně a i s ním předvede v Chebu nad runwayí, nad diváky akrobatickou show. A tam si myslím, že bude hezky zajímavé porovnat, jaký je v tom rozdíl, když vodí akrobatický speciál a když pak vodí letadlo, které je cvičné.
0: Já jsem také slyšela, že bude dokonce živě komentovat ten svůj let přímo z toho kokpitu, takže diváci uslyší i nějaký komentář?
1: Ano, je to tak, že pokud nám to technika dovolí, jakože děláme všechno pro to, aby ano, a samozřejmě Martin taky musí být jako ve 100% pohodě, tak on pak z kokpitu do vysílačky, která je propojená s ozvučením na letišti, komentuje, co právě teď dělá, nebo jaké prvky teď bude předvádět. A je tam taky krásný pozorovat na tom, že jsou chvíle, kdy nemůže mluvit, protože tam dochází k velkému přetížení a pusa by mu nešla ani otevřít, takže tyhle chvíle tam jsou taky krásně poznat. Je to divácky hrozně atraktivní, je to zajímavý to pozorovat a nejednou při jeho vystoupení, který trvá 12 minut, často slyšíme z těch diváckých řad, ty fuck.
0: Já jsem právě přemýšlela, jak to může jít skloubit, že jako pilotuju letadlo, které dělá nějaké akrobatické prvky, ještě k tomu něco povídám. Já jsem si to představila, jako bych jela třeba na nějaké řízené horské dráze. U toho bych možná taky úplně nemluvila ideálně.
1: No, krát tři asi ještě.
0: Já jsem tedy četla, že se můžeme těšit i na skupinovou akrobaci, tak tam uvidíme co konkrétně.
1: Tam uvidíme nejlepší akrobatickou letku na světě. Je z Čech, je to Flying Bulls Aerobatic Team, je to čtyřka taky silných akrobatických letadel. Ono se to málo ví, ale opravdu v Čechách máme ty nejlepší piloty, takže jak říkám, se vší skromností opravdu se jedná o nejlepší akrobatickou letku na světě, protože oni předvádí některé figury, které nikdo jiný na světě nepředvádí, například zrcadlový let. Lítají to hodně natěsno, jsou opravdu, řekl bych skoro až křídlo na křídlo a je to doprovázeno nějakou hudební aranží, takže si myslím, že to divácky je taky velmi zajímavé, že se opravdu naši diváci mají na co těšit. A když už jsme u té akrobacie, tak bych ale určitě nechtěl ještě vynechat zmínku o tom, že naši diváci mohou vidět i akrobaci na kluzáku. Tu bude předvádět dokonce člen aeroklubu Karlovy Vary na letadle LF-107 Luňák. Bude to David Jágr a je to vlastně dneska už taky bych řekl asi historický letoun a tam je nádherný pozorovat v tom tichu tu akrobaci na tom nebi. Ten letoun je zbarvený do žluta, takže krásně vyniká na obloze a myslím si, že tohle bude taky hodně hezká podívaná.
0: Co něco z historie?
1: My tam, co se týče těch historických letadel, tak to si myslím, že milovníci historie si opravdu přijdou na své. Tentokrát na leteckém dni v Chebu. Já říkám, že tam máme takzvanou silnou čtyřku, ale vlastně bych řekl, že těch historických letadel tam máme daleko víc, ale pokud bych měl ty čtyři nejzásadnější vyjmenovat, tak z Německa nám přiletí letadlo Korsár, což je dnes v podstatě, ono to je letadlo s velkým příběhem a s velkou historií, má svoji kartu, takže my díky té kartě víme, že to je jediné létající letadlo, které lítalo v korejské válce. Je to vlastně unikátní exponát, který dorazí do Chebu. No a pak, abych tu čtyřku kompletně doplnil, tak je tam ještě letadlo North American Trojan, to je letadlo z roku 1955, nebo legendární Mustang, taky přiletí do Chebu letadlo z roku 1945. A tam, kdo jednou viděl lítat Mustanga a slyšet hlavně, tak ví, že tahle show se nevokouká, že to chce vidět ještě jednou, takže tak. A poslední z té čtveřice, z té silný, je pak Jak C-11, který přiletí z lomu Praha. Nádherný historický letoun s perfektním zvukem, takže diváci, kteří mají rádi historii, se určitě mohou těšit.
0: Teď už je tady kapela Jelena, písnička Magdalena, ale hned po nich si budeme ještě chvilku o leteckém dni určitě povídat.

0: Doznívá nám Magdaléna, 10 hodin, 28 minut a letecký den a další informace o něm stále čekají. Co z programu jsme zatím vynechali a určitě by nemělo být opomenuto?
1: No, tak asi bych měl upozornit taky na to, že přiletí dnes už teda taky vlastně historický letoun, ale pořád má co ukázat. Je letadlo L-29 Delfín, to je vlastně letadlo české výroby, přiletí ale ze Slovenska a bude ho lítat pilot Dodo Vaško. Já jsem to viděl několikrát a prostě to je skvělý. Jakým způsobem on to letadlo vodí, jak ho dokáže divákům předvést, prostě dokáže předvíct všechny ty možnosti toho stroje a vlastně i možnosti toho pilota, jo? Protože tam opravdu ty Gčka budou asi velký. Lítá to prostě nádherně, takže tady myslím, že uvidíme taky krásný vystoupení. Bude to prostě dynamická ukázka toho letounu. No a pak asi bych určitě i zmínil dvě letadla, italská letadla Marchetti, které přiletí z Německa. Tam je to taky krásný příběh, tam je to rodinná tradice létání, kdy otec naučil svého syna lítat a teď lítají spolu akrobaci. Syn nejprve vlastně měl model stejného letadla jako taťka a lítali spolu takovou nějakou show, kdy předváděli model a skutečný letadlo, až se nakonec syn naučil lítat a dneska je vedoucí ty skupiny, lítají akrobaci, v Chebu už vystupovali, mělo to velký ohlas. Myslím si, že zrovna letecký den v Chebu je zrovna letecký den, který Čechům právě tuhle dvojici ukázal. Oni od té doby už vystupovali v Česku několikrát. Takže to si myslím, že bude taky moc hezká podívaná. No. No a pak asi bychom možná měli i zmínit to, že máme přislíbenou účast armády České republiky, takže pokud všechno dobře dopadne, tak i armáda by měla na leteckém dni v Chebu představit svoje stroje. Mluví se o vrtulníku MI-17, nebo třeba o letounu CASA, takže chtěl bych teda v tomhle případě zdůraznit, že máme přislíbeno, nikoli potvrzeno, ale věříme, že jsme byli celý rok hodní a že to dobře dopadne.
0: Kde najdou posluchači kompletní program, aby se zorientovali třeba, co je v sobotu, co je v neděli?
1: Určitě bych doporučil sledovat naše sociální sítě a přes ně se dostanete pohodlně na naše internetové stránky leteckýden.cz. Tam teda program postupně aktualizujeme. My v tuhle chvíli ho máme rozdělený do takových hodinových bloků, kdy přesně uvádíme, v který hodině jaký letoun bude lítat. My ty časy budeme zpřesňovat, ale to třeba až těsně před vystoupením. Myslím, že ty časy vůbec nejsou důležitý, tam je důležitý, že ta letadla přiletí a budou k vidění, ale program prostě najdete na našich internetových stránkách, doporučujeme sledovat.
0: A od kolika do kolika se tady den koná, pokud tam chci být vždycky od rána do večera, aby mi nic neuteklo?
1: Vy jste to řekla úplně skvěle, od rána do večera, aby vám nic neuteklo. Doporučoval bych určitě dorazit v dopoledních hodinách. My brány letiště otevíráme v 9 hodin ráno, v ten samý čas otevíráme parkovací plochy, pokladny a všechno, co je prostě potřeba k tomu, aby divák měl veškerý komfort, takže v občerstvení a tak dál. Divácký zóny budou prostě otevřený od 9. Program letecký začíná ve 13 hodin, ale tady bych chtěl upozornit na to, že na obloze to bude žít už od rána. Máme tam hromadu příletů, bude přilítat spousta letadel. Diváci budou mít možnost v těch dopoledních hodinách si prohlídnout ty letadla zblízka a já říkám, že si na ně skoro budou moct i sáhnout, protože v Chebu máme tu výhodu, že letadla parkují téměř kousek od těch diváckých zábran, které oddělují diváky od letadel, takže tam jste letadlům opravdu hodně blízko, takže se můžete krásně na ně podívat. Často u nich stojí i piloti, takže si s nima budete moct i popovídat.
0: Poslední důležitá věc, co vstupenky?
1: Vstupenky se dají už teď koupit v předprodeji, opět zase přes naše stránky se dostanete, můžete si je koupit online. Budou samozřejmě v prodeji i na místě, jak jsem říkal, pokladny otevíráme od 9 hodin.
0: Já moc krát děkuji, já myslím, že to byl vyčerpávající zdroj informací a že určitě si tato akce našla své fanoušky, kteří do Chebu poslední prázdninový víkend dorazí. Tohle byl Jiří Pěč, moc děkuji, že jste byl tady s námi.
1: Já také moc děkuji a děkuji za pozvání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň.

Už máme 3 minuty po 10:45 a přejeme hezké dopoledne. Před chvilkou jsme se s jedním hostem rozloučili. No a další samozřejmě chystáme na odpolední čas, třeba do Humoriády. Mezi 16. a 17. hodinou přijde nabízet scénky a ukázky z pořadu rozhlasová a televizní moderátorka a příležitostná herečka Marie Tomsová. Tak si ji určitě poslechněte po 16. hodině v dnešní Humoriádě. No a co stihneme do 11. hodiny? No za chvilku vás vezmeme na stezku, kterou sice různé turistické agentury propagují, ale málo kdo ji zná. Vede z Bavorska přes Šumavu až do Prahy a jmenuje se Vintířova. Jejím centrem je Dobrá voda na Šumavě, kde je i kostel zasvěcený svatému Vintířovi. Reportáž.

0: Celých 300 kilometrů měří Vintízova stezka. Vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. Vintízova stezka ale moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíše jednotlivé její úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo.
1: Z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem mi na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl tu poustu, no tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník.
6: Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi.
7: Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. To nebude tohle století.
8: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata přece jenom asi ví.
9: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaké vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají. Já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
9: Ne, nejsem tu poprvé.
8: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
10: Ale dostudovat doma, viď?
8: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Letošní připomínka okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy bude v Plzni kvůli rekonstrukci centra města jen symbolická. Rokycanské koupaliště navštívilo letos o 40% víc lidí než loni. Ve starém Plzenci začíná cyklistický závod West Bohemia Tour. Bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň si letos připomene události 21. srpna 1968 a okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy jen symbolicky. Oficiální pietní setkání u pamětní desky v blízkosti vchodu do katedrály svatého Bartoloměje se neuskuteční kvůli rekonstrukci náměstí Republiky. Pietní místo bude přístupné alespoň částečně, vysvětluje mluvčí města Eva Barborková.
2: V den výročí události, to znamená v pátek 21. srpna, budou posunuty plotové zábrany v okolí pietního místa a veřejnost tak bude moci individuálně v průběhu celého dne položit k pamětní desce květiny.
1: Pietní setkání se uskuteční například v Klatovech, kde ho společně s městem pořádá Konfederace politických vězňů. Na náměstí Republiky před radnicí začne zítra v 17 hodin. Rokycany považují průběh sezóny na městském koupališti za úspěšný. Návštěvníků totiž letos oproti minulému roku výrazně přibylo, říká mluvčí Rokycan Andrá Moravcová.
3: Za červen a červenec letošního roku jej navštívilo více než 36 tisíc lidí, což je téměř o 40% více než ve stejném období loňského roku. Kromě návštěvníků z Rokycan a okolí přijíždějí také lidé ze vzdálenějších míst. Rostoucí návštěvnost tak potvrzuje, že rokycanské koupaliště je oblíbeným cílem letního odpočinku.
1: Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Uvedl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluveni. Sport. Už po třetí se v Plzeňském kraji pojede mezinárodní etapový závod West Bohemia Tour, který je určený mladým cyklistům do 23 let. Úvodní prolog začne v 15 hodin, měří 3,7 kilometru a vede ze Starého Plzence na Radyni, pokračuje ředitel akce Petr Kubias.
4: Já si myslím, že každý rok ukázal prolog už někde mezi těma prvními 10 závodníky, že to jsou ty, kteří mají možnost uspět v tom celkovém pořadí. Je to pro letošní rok úplně stejné, takže já předpokládám, že i přesto, že letos nemáme tak silnou konkurenci, tak si myslím, že to bude dost podobné jako v těch předchozích letech.
1: Zítřejší první etapa West Bohemia Tour má start a cíl v Rokycanech, sobotní Královská v Klatovech a závěrečná nedělní v Plzni. Závod přinese také dopravní uzavírky, třeba dnes ve Starém Plzenci nebo v Rokycanech. Počasí. Čekejte polojasno až oblačno, později odpoledne přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Povane mírný jihozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě nákladní auta bourala na silnici 27 u Červeného Poříčí na Klatovsku. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: účinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. A v dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte už za chvilku o dirigentovi Ivanu Paříkovi.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A tahle rubrika dnes patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Jekátila, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil ale také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
3: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy Plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Naše další dopolední téma nastane za chvilku o tom, jak vážné bude zranění po nehodě cyklisty, může rozhodnout jedna drobnost. Přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají? Na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze. No a za chvíli o ní od naší reportérky uslyšíte víc a nebude to úplně veselé povídání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio Vaš.

0: Za 4 minuty už bude 11:30. Přejeme hezké dopoledne. Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří právě u dětských cyklistů, ale rodiče, nebo samozřejmě přímo děti, často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin, měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň.

Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli krajských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka a poslouchat ho můžete už za chvilku. Připraven je totiž čtvrtý díl.

0: Čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studií po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než připojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Kadlecovu, Praha Michle, Pelhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé,

0: někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
1: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
2: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
3: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
4: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obrmajerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň.

Blíží se čtvrteční poledne, ani dnes v našem předpoledním vysílání nechybí rubrika Babské rady. Kostka droždí nemusí skončit jen v těstě na buchty. Babské rady vás za chvilku naučí, jak droždí využít, a to třeba v péči o pleť i pro klidnější spánek. Tak si určitě dnešní vydání téhle rubriky poslechněte.

0: Babské rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1, důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3, podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pokud plánujete být dneska trochu dále vzhůru, pak určitě nevynechejte Noční linku, ta bude dneska se zajímavým tématem, totiž dnešní vysílání Noční linky mohou posluchači využít ke chvále všech těch šikulů a kutilů, kteří se vyskytují v jejich blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné. Ať už to jsou fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři nebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle. Myslíte si, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má stále ještě pořád své opodstatnění? V Noční lince si o tom můžete popovídat s Borkem Kapitančíkem, který bude moderovat. Začínáme po 23. hodině. Tak si Noční linku nenechte ujít. Stejně jako polední zprávy, které pro vás chystáme už za 4 minuty a následně písničky pro vás. Neměli byste si ale přát tenhle hit od skupiny Europe, protože ten zazní právě teď.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj podpoří lékařské pohotovostní služby mezi lety 2027 až 2030. Lidé můžou opět ocenit nejlepší dobrovolníky z Plzeňského kraje. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. A dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 28 stupňů. Dobré poledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Plzeňský kraj podpoří lékařskou pohotovost v dalších 4 letech. Vyčlenila to částku téměř 130 milionů korun. Aktuálně uzavřel přihlášky do veřejné zakázky na provozování pohotovosti a vyhodnocuje je. Pokračuje mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: Výběrová řízení na zajištění pohotovostních služeb pro roky 2027 až 2030 už jsou uzavřené a nabídky nyní posuzujeme. Kraj chce i nadále zajistit dostupnost lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, přestože od letoška už za jejich organizaci ze zákona neodpovídá.
2: Lidé, obce i organizace můžou nominovat dobrovolníky z Plzeňského kraje na cenu Křesadlo 2026. Další ročník vyhlásila dobrovolnická regionální agentura DORA. Koho je možné nominovat, upřesňuje za organizaci DORA Romana Štěpáníková.
4: Nominován může být kdokoliv, kdo dobrovolně působí v jakékoliv oblasti společenského nebo veřejného života, jak již v oblasti sociální, kulturní, sportovní nebo přírodovědecké. Důležité je, aby nominovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji.
2: Nominovat je možné pomocí online formuláře do 30. září. Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil také už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě. Pokračuje Jan Doležal.
5: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosu letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré. Sport.
2: Tři české fotbalové týmy rozehrají poslední část kvalifikace evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin ve čtvrtém předkole Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě. V bojích o konferenční ligu bude hrát od 8:30 večer Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem a také Jablonec, který se ve Skotsku od 20:45 utká s Glasgow Rangers. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Později odpoledne a večer přechodně až zataženo a od jeho západu místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane mírný jeho západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda osobního auta se stala mezi Přešticemi a Dolní Lukavicí na jižním Plzeňsku, dejte tam pozor. A nehodu máme hlášenou také u Švihova na Klatovsku, i tam projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Tak pozor za volantem, zvlášť kdybyste chtěli volat do písniček pro vás, které právě začínají na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Telefonní linka 221 554 222. Rád budeme i na přání, která přišla písemně, je jich tady dostatek. A začneme Alenkou v říši divů. Stanislav Jurík vám přeje příjemné poledne a dobrou chuť k obědu.
7: Telegram s adresou Svět.

0: Jako první nás dneska v pořadu písničky pro vás pozdraví pan Vlasta ze Stříbra. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň a všechny jeho posluchače. A dneska bych chtěl poslat písničku do Blatna u Jesenice, do Bílýho domu, Julkovi a jeho kolegyním. Jen tak pro radost, no, a pro dobrou náladu.
0: Dobře.
1: A písničku posílá Vlasta a jeho kamarádi Pepa Cimbura a Pepa Jetelda.
0: Dobrá. Chtěl jste nějakou volnější od Bon Jovi, tak jsme našli jednu z těch nejstarších a myslím, že udělá radost. Mějte se krásně.
1: Jo, děkuju, pane Sandlo, taky se mějte hezky.
0: Ať se daří, děkuju, nashledanou.

Bon Jovi a Wanted Dead or Alive. Jestli si dobře vzpomínám, tak je to rok 1983 nebo 4 a deska Slippery When Wet. Tak teď pojďme k prvnímu písemnému vzkazu v dnešnímu pořadu. Dobrý den, touto cestou bychom chtěli nechat zahrát panu Zdeňku Horovi do Plzně k 50. narozeninám, a to jeho oblíbenou písničku Můj čas. Milý Zdeňku, jak se to jen mohlo stát, že už je ti 50? A není to žádné stáří, ať se ti dál všechno daří. Přejeme ti všechno nej, život splna užívej. Ze srdce přejí tatínek Zdeněk Hora, Maruška Doležalová a Lucinka s Marcelkou Stachova. Tak posíláme písničku a samozřejmě gratulujeme Zdeňkovi k 50. Všechno nejlepší.

0: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
1: To není idea anebo ideologie, to je podložen faktama.
0: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
2: Tam, aby stálo 10 větrníků čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
0: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
3: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Na řadě je teď telefonát z Nepomucka od paní Jindry. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si přála písničku pro lidi a pro sebe taky hlavně. A pro vás všechny v rozhlase, protože se blíží to neblahé výročí Češí od Karla Kryla Karavana mraku.
1: Karavanu mraku. Našel jsem, děkujeme za připomenutí a přejeme hezký den, Jindro, mějte se hezky.
2: Já taky moc děkuju a přeju všem pěkný den.
1: Na shledanou.
2: Na shledanou.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

a v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.

Tak a teď trochu změníme repertoár, je tady totiž další písemný vzkaz v dnešním pořadu. Zdravím vás a moc prosím o písničku od Petry z Moškové Líbej. Bude to pro Olinku Novotnou k narozeninám. Upřímně blahopřeji té nejkrásnější, nejmilejší, nejpůvabnější a nejúžasnější dívce k narozeninám. Dnes si královnou a je to tvůj den. Ať je tento den tím nejzvláštnějším a nejlepším. Ať se na tebe osud usměje a dá ti mnoho šťastných chvil a skvělých setkání. Krásné narozeniny a hezkou oslavu přeje Anička Skunic a moc děkuje za zahrání a přeje hezký den všem posluchačům. Tak tady je narozeninová.

A už jsme další. Gratulace, tentokrát je to ke kulatinám. Tady se píše: svůj velký den má dneska náš kamarád Kostě Wiesner ze Záluží u Plzně. Všechno nejlepší k narozeninám mu přeje celá parta z Baroko maratonu Plasy, který už léta společně pořádáme. Ať mu to běhá i v druhé polovině života. I když je tím běžcem, tak běhat má hlavně za svou láskou, Šárkou. Tak prosíme o tuhle gotovou písničku a děkujeme.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň posloucháte čtvrteční písničky pro vás a máme tu další písemný vzkaz, který přišel v tomhle znění. Teď ho přečtu, milé rádio. Zahrajte prosím písničku pro paní Marii Kunešovou do Domažlic k jejím dnešním 76. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a pohody. Jí

0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu Zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V plzeňském kraji zdražily za týden pohonné hmoty, nafta o více než korunu. U Seneckého rybníku v Plzni bude lanový park. Vláda by podle prezidenta Pavla měla pro příští rok na obranu vyčlenit víc než 2% HDP. A dnes bude většinou oblačno, přichodně až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Pohonné hmoty v plzeňském kraji za poslední týden zdražily. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 65 haléřů. Před týdnem byl o 11 haléřů levnější. O více než korunu zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 45,14. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejlevnější pohonné hmoty v kraji prodávají čerpací stanice v okrese Plzeň Sever, naopak nejdražší jsou paliva na Tachovsku. První plzeňský obvod chce vybudovat lanový park u Seneckého rybníku. Bude tam 8 tras různých obtížností pro děti i dospělé. Součástí parku bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Podle místostarosty prvního plzeňského obvodu Miroslava Šumy z hnutí ANO se teď řeší prostor pro zázemí.
3: Samotný lanový park už je naprojektován, to znamená ty lana, ale jde nám o to zázemí. My jsme bohužel narazili na to, že tam, kde jsme měli uvažované zázemí, tak to nebylo povoleno z hlediska státní ochrany životního prostředí a musíme právě vymyslet zázemí tak, aby to prošlo přes ochranu životního prostředí.
2: Lanový park se bude stavět příští rok. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
4: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky. Sport.
2: Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35. vrchař po 7. v kariéře. Ve startovní listině závodu začínajícího v sobotu v Monaku je Hirt zatím jediným Čechem. Soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Později odpoledne a večer přechodně až zataženo a od jeho západu místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Povane mírný jeho západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se stala v Plzni v křižovatce Aleje Svobody a Lidické ulice. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden jízdní pruh je uzavřený, počítejte i s možným zdržením. A další nehodu šetří policisté mezi Přešticemi a Dolní Lukavicí na jižním Plzeňsku. Tam projíždějte opatrně. A práce údržby omezují provoz na dálnici D5 mezi kilometry 57 až 80 ve směru na Rozvadov. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě se nebyla sprcháčkou, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás. A to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat u vašeho dětství. Vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou. A vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku. Doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc. Ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině. Jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, protože bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což tak hledáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásný natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten kód znáš. Není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký? To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře, na koni, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem za takovou ránu. Jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána. Říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška,

0: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně Výkvět dabinku, nebo teda, ne Výkvět, to jsem špatný slovo, Rozkvět, nebo Strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a

0: ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
1: telenovely,
0: telenovely, takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný. Já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný, ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
1: já to mám před očima,
0: ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
1: Jakou herečku jste ráda dabovala?
0: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve třech filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
1: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
0: Myslím, že ne, že... Těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
1: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
0: No, to je blbost.
1: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
0: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
1: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zítra odpoledne a v noci na sobotu zasáhnou Česko další silné bouřky. Ještě tento týden je možné hlasovat pro stavbu roku Plzeňského kraje. Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni nabídne během dalšího ročníku víc než 100 kurzů. A zítra bude oblačno a zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Do Česka zítra odpoledne dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Víc poví meteorolog Filip Smola.
2: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit také vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodu. Lidé můžou ještě tento týden hlasovat pro stavbu roku Plzeňského kraje. Na výběr mají 21 staveb dokončených v loňském roce, které vybrala odborná porota. Hlasovat je možné online na webu soutěže, a to až do neděle 23. srpna. Pokračuje za organizátory soutěže Hana Kulavjaková.
3: Z novostaveb mají největší zastoupení školní objekty a mezi stavbami pro bydlení je nejvíc bytových domů, ale také záchrana bývalé synagogy v Rabí, která je teď určená pro bydlení. V kategorii dopravních staveb jsou kromě silnic také přestupní terminál veřejné dopravy, tramvajová tráť nebo cyklostezka. Soutěží i jedna průmyslová hala.
1: Plzeňská pobočka Univerzity třetího věku Západočeské univerzity zítra otevírá registrace pro nové zájemce. Nabízí jazykové kurzy, cvičení, historii nebo moderní technologie. Univerzitu každoročně studuje na 2 500 seniorů na 21 pobočkách v Plzeňském, Karlovarském i Jihočeském kraji. Pro koho je studium určené, upřesňuje mluvčí ZČU Andrá Čandová.
4: Na univerzitu třetího věku se může přihlásit každý, kdo je ve starobním důchodu nebo prvním stupni invalidity. Plzeňská pobočka nabídne přes 100 kurzů a kromě klasiky, jako je výuka angličtiny, němčiny, historie regionu nebo kurz práce s mobilním telefonem či počítačem, nabízí i zajímavosti, jako je kosmonautika, mykologie, ovocnářství nebo psychologie.
1: Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také za ANO. Z podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně zvětšená oblačnost a lokální přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu od západu částečné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů. A zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojediněle přehánky. Během odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně na celém území déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřkách ojediněle až kolem 90. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte po nehodě v Plzni, v křižovatce ulic Alej Svobody a Lidická. Na místě zasahují policisté, jeden jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je čtvrtek s datem 20. srpna a věřte nebo ne, dnes je Světový den komárů. Ne, že bychom tímto chtěli nějak oslavovat tenhle obtížný pisklavý hmyz, který mnohé dovádí šílenství, ale údajně je to proto, že právě 20. srpna roku 1897 britský lékař Ronald Ross objevil, že tím, kdo přenáší na člověka zhoubnou malárii, jsou právě komáři. Takže pokud vás dnes nějaký komár navštíví, tak mu negratulujte, nezaslouží si to. Ale teď už k následujícímu vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Reportáž, kterou uslyšíte krátce po půl třetí, vás zavede mezi handicapované sportovce z Plzně, kteří testovali nové sportovní vozíky. Bude připraveno i rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a rubrika Co v učebnicích nebylo má tentokrát podtitul Stavění z cihel. Tak hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stavěn.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT 2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Startupová firma z Plzně vyrábí sportovní vozíky pro handicapované sportovce. První z nich už testují členové týmu SK Indians Plzeň. Uslyšíte o tom za chvilku. Ještě předtím tady jsou...
1: Tipy pro volný čas.
0: Takže léto v plzeňském Prazdroji láká na skupinu Ozzy Osbourne Revival. Koncert začne v 8 hodin večer a areál se otevírá už v 18 hodin. Na hradě Kašperk proběhne noční prohlídka, která oživí méně známé kapitoly z historie. Prohlídky začínají v 9:30 a vždy po půl hodinách potrvají až do 11:30. Depo 2015 zve na pohádku Karkulka červená, hrát se začne od 16 hodin. V kostele svatého Mikuláše ve Spáleném Poříčí proběhne od 19 hodin varhaní koncert. V Muzeu v přírodě Plzeň Bolevec diváci uvidí rodinný film Jak vycvičit draka. Promítání začíná rovněž v 19 hodin. V Centru experimentální etnologie Národopisného muzea Plzeňska se konají rukodělné dílny Hrádky s vlnou. Zážitkový rukodělný program určený pro rodiny s dětmi potrvá od 15 do 17 hodin. No a také pokračuje plzeňská sportmánie. Dnes například od 16.15 láká na autogramiádu s fotbalisty Viktorie Plzeň. Tak to bychom tedy měli dnešní tipy. No a teď bude Jožo Ráž ze skupiny Elán čekat na svou lásku.

0: 6 minut po půl třetí, to je ten čas, kdy posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A tak vám řeknu, že handicapovaní sportovci z Plzně testují nové sportovní vozíky. Vyrábí je startupová firma z Plzně. První vylepšené modely dostal tým SK Indians Plzeň, který hraje powerchair hokej. Tedy florbal, prakticky florbal na elektrických vozících. Nové technologie mají hráčům přinést řadu výhod.
1: Moje sestra hraje powerchair hokej a jim se ty vozíky přehřívaly, rozbíjely se, byly složitý na údržbu.
2: Popisuje spoluzakladatel startupové firmy Pavel Sedláček.
1: Párkrát jsem zmínil, že to je fakt zoufalý a oni se mě zeptali, jestli bych dokázal teda udělat lepší. A já jsem řekl, že jo, tak jsme se rozhodli na to jít úplně jinak.
2: Tak pojďme k tomu, jaké jsou hlavní výhody tady toho vozíku.
1: Protože jsme použili převážně ocelové díly, tak je svařitelný, opravitelný, což u těch hliníků nejde. Jsou tam moderní baterie, které se sami nevybíjejí, mají mnohem větší počet cyklů, takže i z hlediska nějaký ekologie je to podle mě jako krok vpřed. Zároveň jsou lehké, tak váhově jsme na tom o něco lépe než právě ty hliníkové vozíky. Co se bezpečnosti týče, tak je tam ještě druhá brzda, která ten vozík vždycky bezpečně zastaví.
2: Podíleli se třeba na tom vývoji nebo podílejí i samotní sportovci?
1: Jo, vídáme se na pravidelných bázích, přibližně jednou za měsíc nebo za 14 dní podle toho, jak mají tréninky, a pak jdeme třeba i na pivo, zvou nás už i na oslavy a diskutujeme tam samozřejmě, co zlepšit, co je jako dobrý, co už funguje. Díky tomu jsme vypiplali tady ten produkt.
2: Jak dlouho trvá výroba toho sportovního vozíku, protože asi to není sériová výroba?
1: No, asi to nechci ani počítat. Hodně. Programujeme a děláme výkresy a tady vedle máme dvě CNCčka, svářečky, 3 brusky, pily a tak dále, takže my si uděláme od hardwareu až po softwaru pro všechno.
3: Když jsme se rozhodli, že ho uděláme, tak jakmile přišly motory, tak druhý den jsme jezdili a jakmile jsme věděli, jak musí vypadat rám, tak jsme se na 2-3 dny zavřeli do dílny a vylezli jsme s rámem, na kterém jsme mohli jezdit po dvoře.
2: Doplňuje další spoluzakladatel firmy Michal Chlumský.
3: Když je ten nápad a když je ta chuť to dělat, tak jdeme a uděláme to, ale za cenu toho, že nespíme a doma jsou na nás trošku jako naštvaný, že tam nejsme, tak ale tu myšlenku potřebujeme dotáhnout a když to tam je, tak jdeme a uděláme to.
4: Tak Lukáši, jak se ti jelo?
5: Určitě je to lepší než posledně a myslím si, že je to na dobré cestě.
2: Sportovní vozík v hale právě testuje Lukáš Kroupa, předseda spolku Lenox, který sportovní klub provozuje.
5: Jsou a budou variabilní, že budeme moci vlastně si říct konkrétní požadavky a budou vyhovovat hráčům tak, jak oni budou potřebovat, jednak z toho sportovního hlediska, aby mohli podat maximální výkon, tak i z toho zdravotního hlediska.
2: Tým sportovců už převzal od výrobců 2 vozíky a další 3 se pro ně připravují.
5: Věříme, že se minimálně vyrovnáme konkurenčním týmům nejenom v České republice, ale i v zahraničí, co se týče rychlosti, akcelerace, ovládání, ale i z hlediska toho, že zlepšíme ten servis. Je to zase nějaká další úroveň i v té rychlosti a vnímání té hry samotné.
2: Firma chce vyrábět další vozíky pro handicapované sportovce v Evropě, případně v dalších částech světa. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání bustů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 14 hodin 46 minut čas, kdy začíná dnešní, tedy čtvrteční rozhlasové tržiště, kam svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222. Číslo 1 už se mi hlásí. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych prosila nabídnout pronájem. Je to pronájem velkého slunného bytu v prvním patře rodinného domu. Byt má samostatný vchod, samostatné vytápění plynovým kotlem, samostatné energie i vodu a v místě bydliště je škola, školka i lékař a je to mezi Klatovami a Plzní. Děkuju za mnohokrát a telefonní číslo 776 172 253.
3: Mm-hmm.
4: Děkuji vám.
3: 776 172 253 zapsáno.
4: Ano, děkuji moc krát. Naschledanou.
3: Naschledanou. Dalšího vyzývám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych sem prodala televizi LG. Uhlopříčka je 60 cm a je to na setobox. Potom bych sem prodala balkonovou zástěnu. Je to z PVC, barva černá. A ruční mlýnky. Jeden je na maso, na strouhanku a na mák. A bylo by to v Plzni. Na telefon 728 708 064. A děkuju.
3: Píšu Plzeň 728 708 064. Tak ať to vyjde.
5: Ano, děkuju.
3: Není zač. Kdo je tam dál? To jste vy? Dobrý den.
6: Dobrý den. My bychom prodali garáž na Borech přímo naproti univerzitě. Kontakt je 605 108 845.
3: Prodáváte garáž, ano?
6: Ano.
3: Nebylo dobře rozumět, ale teď už je to jasné. Takže 605 108 845. Máme to a tím pádem může hovořit číslo 4 v dnešním tržišti. Dobrý den. Haló.
7: Dobrý den. Prosím vás pěkně. Já bych rád koupil model tanku v měřítku 1:16. Konkrétně se jedná o tank T-72 na dálkové ovládání. Jo? A moje telefonní číslo je 704 048 097 Berounsko.
3: Tak pro případného zájemce opět opakuji. 704 048 097.
7: Ano, je to tak. Děkuji moc. Naschledanou.
3: Naschledanou. Ještě jeden telefon určitě stihneme. Povídejte. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Béďa. Pardon, já se omlouvám. Tady Béďa, já bych, prosím vás, pane redaktore, chtěl prodat pračku. Je stará, ale ještě funguje, takže poctivá práce a ždíme. Všechno dobrý. Dále bych prodal dvě mladé kozy, ideální třeba někam na chatu, trávu sekají spolehlivě a já už na ně nestačím. A bába mi říkala, ať už je prodám. Tak bych je prodal.
3: Dobrá, tak číslo?
8: Tak, na telefonním čísle 605 152 305.
3: Dobře, 605 152 305, ať to vyjde a pozdravujte Milunu.
8: Budu, děkuju.
3: Naschledanou. Tak a já tady mám ještě jeden písemný inzerát v dnešním rozhlasovém tržišti a ten má následující zdění. Posekám zahradu, zastříhám tuje, stromy, postarám se komplet o vaši zahradu, eventuálně i bazén. Takže kdo by měl zájem o tyhle služby, ať volá na číslo 602 684 028 602 684 028. A to byla také poslední informace v dnešním rozhlasovém tržišti. Prodávat, kupovat a vyměňovat budeme zase zítra odpoledne tady na vlnách rádia vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Zažijte kouzlo hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj podpoří lékařskou pohotovost v dalších 4 letech. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste pomaleji, než rezort očekával v dubnu. Plzeňské fotbalisty čeká úvodní duel kvalifikace o Evropskou ligu Bělehradě. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Plzeňské hejtmanství podpoří lékařské pohotovostní služby mezi lety 2027 až 2030. Z rozpočtu na to vyhradilo téměř 130 milionů korun. Aktuálně vyhodnocuje zájemce přihlášené do veřejné zakázky. Podle zákona odpovídají od letošního roku za zajištění pohotovostí pojišťovny. Mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová k tomu dodává.
5: Pokud by se kraj do zajištění služeb dále nezapojil, pravděpodobně by řada pohotovostí v regionu skončila. Nově se k jejich zajištění zavazuje na 4 roky na místo dosavadních 3. Pro obyvatele se tak v zásadě nic nemění. V některých ordinacích se pouze mírně upraví ordinační hodiny nebo se posílí personální zajištění, jako je tomu například u stomatologické pohotovosti.
4: Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky, vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a také převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. V příštím roce by měl ale podle rezortu růst ekonomiky zrychlit na 2,4%. Zároveň poroste i inflace, a to na 2,6%. U Počtátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
6: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral. Sport.
4: Červená zvezda Bělehrad stojí v cestě do ligové fáze Evropské ligy fotbalistům Plzně. Úvodní vzájemný duel se začne hrát dnes v Srbsku ve 20 hodin. Útočník Viktorie Matěj Vidra doufá, že se jeho tým rozpomene na úspěšné vystoupení v pohárech v minulých letech.
7: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezem co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
0: Počasí.
4: Noci bude převážně zvětšená oblačnost a lokální přehánky, ojediněle i bouřky. K ránu od západu částečné protrhávání oblačnosti. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů. A zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojediněle přehánky. Během odpoledne pak přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a to i silné nebo velmi silné s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 44. kilometru ve směru na Plzeň. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Teploty sice mírně klesly a víc prší, i přesto se přehrada Hracholusky na Plzeňsku dál vyprazdňuje. Kvůli extrémně malému přítoku klesá hladina nádrže až o 7 cm denně. Budeme o tom mít reportáž a vy uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po půl čtvrté. Čeká na vás jako každý prázdninový den také zámecké léto, to znamená, že zase navštívíme jeden z našich zámků. No a v seriálu Příběhy nejen šumavské vás zavedeme na německou stranu, podíváme se na unikátní uměle vytvořené vysokohorské pastviny. Myslím, že je to zase hodně pestré, tak i nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman

0: Pokud navštívíte Bavorský les, určitě vaší pozornosti neujdou takzvané šachtn. Nejedná se o důlní díla, ale o vysokohorské pastviny, kde se po dlouhá staletí pásl skot a ovce. Dnes jsou tato místa chráněnou kulturní památkou, dominují tady různě zkroucené větrem ošlehané javory a buky. Příběh německých šachtn vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Jejich pět. Nejstarší rukovis šachtn byla založena už v roce 1613 na úbočí hory Falkenstein. Tou nejmenší je Jährlich Schachten, která je ale velmi malebná s vrcholovou skalkou a výhledem na český poledník. Lindberger Schachten nabízí jedny z nejkrásnějších výhledů na protější masiv Velkého Roklanu.
3: Těmi největšími jsou pak Kohlschachten a Hochschachten. Na ně se poprvé vháněl dobytek v roce 1733 a naposledy až v 60. letech minulého století. Patřili k panství Glashütte a sedláci z okolí měli právo k lesní pastvě. V červnu na pastviny vyháněli pastevci zejména mladý skot a trávili s ním v těchto vysokých horských polohách celé léto až do září.
2: Všechny tyto vysokohorské pastviny byly vytvořeny uměle, vykácením lesů a následném neustálém vyřezávání náletů. Zůstaly zde pouze solitérní stromy, většinou buky a javory.
3: Ty tu byly kdysi při mícení lesa ponechány jako opěrné body, které poskytovaly stín odpočívajícím pastevcům. Rostou zde dodnes a tím, jak je formovalo množství sněhu v drsných zimách, silné větry, ale i zvířata, která se zde pásla, mají neuvěřitelně bizarní tvary.
2: Jsou staré, vykotlané, ale stále živé a jsou jedním ze základních lákadel těchto pastvin, které si správci Bavorského národního parku doslova hýčkají. Přitom se tu musela odehrávat velká spousta příběhů.
3: Nenacházely se tak daleko od civilizace, jako například vysokohorské louky v Alpách, ale skrývala se tu různá nebezpečí. Vždyť ještě v 19. století zde žily smečky vlků, které si určitě rády vyhlídly pasoucí se telata nebo ovce a žili zde i medvědi.
2: Dnes se tu na některé pastviny dobytek vrátil, i když už tu s nimi pastevci nejsou celý den. Dobytek tu pomáhá udržovat bezlesí tak, jak tomu bylo po staletí. A tyto šachty dodnes patří mezi jedny z nejkrásnějších míst Bavorského lesa, která stojí za návštěvu.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, to už ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme. Ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve které zemi se mají lidé lépe než u nás?
1: V Chorvatsku, protože tam mají moře.
2: Je to hezký na nějakých opuštěných ostrovech, protože jako tam třeba mají takový ty víc zvyků.
3: Podle mě jsme na tom hodně dobře, jako protože když si představím, že bych musela žít někde v Africe nebo tak, a Amerika mi tady taky nepřijde nějak jako extra dobrá, určitě bych tam žít nechtěla, protože jsou tam takový ty sladký chleby a no, prostě ty toasty, to bych nemohla vůbec. Já jsem spokojená, že žiju tady.
4: Asi v Anglii, tam je to čistější a mají tam jakoby lepší prostředí.
5: Podle mě ve Španělsku, že mají tam moře a podle mě tam mají i lepší stravu.
6: Tak líp se mají asi v Anglii, protože se nemusí učit anglicky.

0: 4 minuty po půl třetí tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zpívala Hana Zagorová o té lepší tváři léta. My bohužel v tom dnešním nebo letošním létě známe i tu druhou. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na řece Mži, na Plzeňsku a Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady otéká každou vteřinu víc než 3x tolik, než do ní nateče. Problémy začaly už na jaře. Teď v srpnu ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. A zlepšení je zatím v nedohlednu.
1: Jsem u hráze a tady skutečně ta přehrada nabízí neobvyklý pohled. Přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují. Voda tady je, ale je jí tady viditelně málo.
2: Hladina v nádrži Hracholusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říkáme vodohospodářský dispečer povodí Vltavy Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce setrvale už pouštíme pouze to nezbytné množství. Je to 2,4 metru krychlové za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Ty poklesy jsou až 7 cm za den. Pokud bychom se koukli jenom na nejbližší dny, tak ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Takže to bude dál klesat.
2: Dokud vlastně celkový přítok do nádrže nevyrovná se s tím minimálním otokem, tak hladina v nádrži bude logicky setrvale pozvolna klesat.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady výjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu toho původního.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí. Teď máme pod lodí 2 metry vody. Už je to na hranici, kdy by mohlo nastat to, že si urazíme vrtule.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má pan Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: Nikdy jsem to nezažil tady to.
1: Takže to tady takhle je nízko, neobvykle nízko.
4: No to je úplně, to je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. To je extrém tady to, no.
1: Takže voda vám utíká tady před očima?
4: No, od včera to kleslo o nějaký 3 cm. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení odtoku na 1,55 metru krychlu za vteřinu při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholusek Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: No a teď jeden hodně silný příběh. Po dlouhém boji s leukémií dnes francouzka Emma vyjíždí na kole z jihozápadní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který jí zachránil život. Emu a jejího partnera Kentána čeká přes 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy museli nosit speciální obleky. Všechno bylo sterilizované. Na pokoji nesměl být papír ani karton, protože by se na ně mohly držet bakterie. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: 37-letá francouzka založila asociaci s názvem Check Ta Moelle, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo check ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeně.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry. Naše cesta vede přes Německo, kde je registr poměrně robustní. Chceme toho využít a podívat se, jak to dělají.
2: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentán, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap-Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že 2 dny ujedeme denně 60 kilometrů a 3. den budeme odpočívat.
2: Emma se na cestu pečlivě chystala, cvičila, posilovala a taky plánovala. Cyklovýpravu nakonec odsouhlasili i lékaři.
1: Cestu mi povolil hematolog. Mám léky na 3 měsíce dopředu i antibiotika pro případ infekce. Vyhledala jsem si taky zdravotnická zařízení, kam bych v případě potřeby mohla zajet.
2: Emma a její přítel Kentán by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 15 hodin 51 minut a co se tady na vlnách rádia vašeho kraje bude dít dál? No, uslyšíte například Cliffa Richarda nebo Lenku Filipovou, no a po 16. hodině tady bude Humoriáda, kde bude dnes nabízet scénky a ukázky z pořadu rozhlasová a televizní moderátorka a také příležitostná herečka, prostě Marie Tomsová. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že v katastru obce Lukoviště na Klatovsku pramení řeka Úslava? Voda z podmáčených luk a pastvin na jihovýchodním úpatí vrchu Drkolná dorazí po 136 kilometrech do Plzně a stane se součástí Berounky. Voda pramenící na louce se schromažďuje v malém rybníčku, ze kterého pak pokračuje jako vydatný potůček. Pramenem tedy není jedno místo, ale celá oblast. Jedno místo je však označeno velkým kamenem jako vlastní pramen. K němu se dostanete nejkratší cestou právě z vesnice Lukoviště.

Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzni může o senát bojovat 8 lidí. Úřad registroval všechny kandidátky. Horažďovická nemocnice na Klatovsku hledá dobrovolníky na čtení pro pacienty. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. V podzimních volbách může o post senátora za obvod číslo 9 Plzeň město usilovat 8 lidí. Plzeňský magistrát dnes registroval všechny podané kandidátky a rozhodnutí vyvěsil na úřední desce. Řekl to vedoucí magistrátního odboru správních činností Roman Matoušek. Konkrétní jména kandidátu zatím nezdělil. Uvedl pouze názvy subjektů, které podali kandidátky. Při senátních volbách před 6 lety šlo do prvního kola voleb 6 kandidátů. První kolo senátních voleb letos bude 9. a 10. října. Krajská nemocnice v Horažďovicích se zapojí do celorepublikových dnů dobrovolnictví. Na podzim zorganizuje další čtení pro pacienty na téma slavné osobnosti Pošumaví. Nemocnice teď hledá dobrovolníky, říká mluvčí horažďovické nemocnice Jiří Kokoška.
2: Pokud tedy někdo rád čte, nevadí mu udělat někomu radost a pomoci a má 15. října čas a chuť zapojit se do čtení pacientům, budeme rádi, pokud skontaktuje a domluví se na návštěvě s vrchní sestrou Horažďovické nemocnice. Kontakt na ní je na webu nemocnice.
1: Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
3: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat. A teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy. Sport.
1: Český tenis má zastoupení ve čtvrtfinále turné v americkém Cincinnati. Jedinou zástupkyní je Sara Bejlek, která zdolala Bělorusku Sabalenkovou 7-6 a 6-4. O semifinále se Češka utká s Američankou Madison Keysovou.
0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojedinělé přehánky. Během odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně déšť nebo přehánky. Místy i bouřky, a to i velmi silné s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. V bouřkách ojediněl i kolem 90. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Následky dopravní nehody odklízejí policisté a hasiči v Plzni. V křižovatce Aleje Svobody a Lidické ulice místo je s opatrností průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu a projíždějte se zvýšenou opatrností. A s omezením počítejte i na dálnici D5 mezi 91. a 93. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
4: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humor Jády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
5: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a váha smělí posluchači ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
4: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
5: jako
4: barva.
5: Jako v obličeji?
4: Ne, na sobě, a dokonce i na brýlích, lehké odlesky, krásně sladěno.
5: Děkuji.
4: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
0: Humor Jáda.

0: Humoriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům?
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka Trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova, samozřejmě. Ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný. Ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila. Ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi. Díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, doby, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval, fakt, ano, jo. Ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: nebo tak nějak,
1: tak nějak
0: 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu
0: takže
1: jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnuto, pustíme vám Zdeňka Trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, člověče, ty moc se naštve. Bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On se mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani Gott, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivý. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se jí kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Teba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem?
1: Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijel.
1: Byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm-hmm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků. Jo, a ještě jedno, promiň, že ti skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel, což je vidět do dneška v televizních záznamech. A pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň Každý na světě, každý
1: jasně,
0: je tu rád.
1: Jasně.
0: Ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce Z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem,
4: trošku.
6: Jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovi. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať se daří. Děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se moc hezky.
6: Vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Kotem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer, v těch pustinách tam, najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland, plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli u blaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne.
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, vzhled.
11: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmačího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou, na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
3: no,
11: taky z ní udělali čarodějnici.
3: Krásná.
11: Věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nosí udělali a pihu a všechno. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěj na prstenu třpití se drobná kvít Karmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, byste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem kopí. Křičela.
11: Ty jsi vyložně hrála, tak takovouhle vlastně recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, to bych možná nemusnul ani.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo.
3: Ku podivu jsme
11: jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole, vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna za
3: výsledek. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech v říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Schmidt, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano, ano.
1: Ano. Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivu, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a toho, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvrnožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová?
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli to zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci který, bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat.
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel, je takový vychrtlej. Trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: Když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až litu, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to už dobrý.
3: A už rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každý mu nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo. Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Chimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela, celá rodina, fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti, já, to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od

0: rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
2: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
3: Děkujem.
2: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
3: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
1: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
2: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
1: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jakou prču uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
2: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
4: Jo, že bychom vám dali takhle.
1: No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
2: Tak, přesně tak.
1: Tak co vyberete?
2: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
1: No...
2: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
3: Dobře. Poslechl jste manželku,
1: děkujeme
3: to je
1: za
3: hezké.
1: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
1: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
3: Ano, děkujeme.
1: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
1: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
1: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
3: šťastnou
1: se pěkně.
3: Šťastnou cestu.
1: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Tomsovou. Volejbalistu, ahoj Maruško.
3: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačejí oblíbenkyně Martu Kubišovou.
1: Dobře, tak děkujeme.
3: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
1: Rozhodnuto. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa. A najednou on zřejmě, nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: Vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, uměl něco i nesprostýho.
8: Strašně sprostý právě.
9: To zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to by se znemožnil před národem. Říkal, do prdele práce.
9: On takových nás je, který to...

0: Takže tohleto, no
1: a... Ačko, oni Ačko,
0: Ačko, a pak říkal, no, ano, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
2: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psy, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
0: Ano, kočičky máme dvě.
2: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
0: No, to je růžena.
2: To je růžena.
0: Růžena.
2: Tak to se mu hodí správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
0: Tiffany.
2: Tiffany.
0: Tiffany.
2: O, pozor, Tiffany.
0: Ale... šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říkala, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
2: No, tato.
0: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je... Kluk jako.
2: Takže růžena je chlapeček.
0: No taky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no, zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
5: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
4: Jo, jo.
5: To byl takový černý humor. Ano, ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
4: Vzpomínka, tedy vyvolaná tuto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím. Tady Mája z Dolní Lhoty. Moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomskovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím. Moc vás pěkně pozdravuju. Ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. Dvě třetiny hlasů. Překvapující nomina jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš. Pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, či je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká... Velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
8: Dieta. Baví se dva kamarádi.
9: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná. Už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
9: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
9: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majte za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Hladina přehrady Hracholuzky je kvůli suchu na svém srpnovém historickém minimu. V nádrži chybí skoro 3 metry a voda dál ubývá. Senát zamítl návrh stavebního zákona. Rozhodnutí se poslanci pokusí přehlasovat. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholuzky na Plzeňsku a Tachovsku. I když už se objevují dešťové srážky, do nádrže přitéká z řeky Mže zhruba čtvrtinové množství vody, než je v srpnu obvyklé. Odtok je ale výrazně vyšší. Přestože vodohospodáři upouštějí z přehrady minimální povolené množství, mizí z nádrže každou vteřinu víc než 3x tolik vody, než do ní přiteče. Podle vodohospodářského dispečera Karla Zelenky je problém, že nepříznivý stav trvá už několik měsíců.
3: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce setrvale už pouštíme pouze to nezbytné množství. Je to 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
2: Pokud bude hladina Hracholusek dál výrazně klesat, nevylučují vodohospodáři mimořádné snížení odtoku vody z nádrže. První plzeňský obvod chce vybudovat lanový park u Seneckého rybníku. Bude tam 8 tras různých obtížností pro děti i dospělé. Součástí parku bude i zázemí s obsluhou a občerstvením. Podle místostarosty prvního plzeňského obvodu Miroslava Šumic hnutí ANO se teď řeší prostor pro zázemí.
4: Samotný lanový park už je na projektu, to znamená ty lana, ale jde nám o to zázemí. Teď jsme bohužel narazili na to, že tam, kde jsme měli uvažované zázemí, tak to nebylo povoleno z hlediska státní ochrany životního prostředí a musíme právě vymyslet zázemí tak, aby to prošlo přes ochranu životního prostředí.
2: Lanový park se bude stavět příští rok. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých také nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off o Evropskou ligu proti domácí Červené zvezdě. Ta se může opřít o bouřlivou domácí kulisu na Marakana, jak se přezdívá stadionu Rajka Mitiče. Trenér Viktorie Martin Hiský se ale fanoušků srbského celku neobává.
5: Myslím si, že v Plzni už kluci zažili mnohokrát takovýhle zápasy. A samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojediněle přehánky. Během odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a to i silné s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte u obce Běhařov na Klatovsku u odbočky na Miletice. Na vozovce je tam vylitý olej a může to klouzat. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Rozdělí plánovaný největší větrný park v Česku obyvatele Plzeňska? A do jakého sportovního klubu zapsat na podzim děti, aby je to bavilo? To jsou dvě zásadní otázky. Vítejte u čtvrtečního dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. V dnešním vydání vám nabídnu naši novou rozhlasovou dokumentární sondu do emocí kolem stavby obřích větrníků i praktického průvodce masivními sportovními nábory v našem regionu. 17 hodin 5 minut, v tomto čase vám příjemný čtvrtek pře Ondřej Kapic. Začínáme, po Evě Farné vás provedeme letem světem dnešním děním v regionu.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
7: Mám prostě od

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
2: Hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Plzeňském kraji za poslední týden zdražily. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 65 haléřů. Před týdnem byl o 11 haléřů levnější. O více než korunu zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 45,14. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejlevnější pohonné hmoty v kraji prodávají čerpací stanice v okrese Plzeň Sever, naopak nejdražší paliva jsou na Tachovsku. Většinou negativní reakce vyvolává u lidí z dotčených obcí plán vybudovat jižně od Plzně patrně největší park s větrnými elektrárnami v Česku. Problematikou se zabývá rozhlasový dokument reportéra Lubomíra Smatany. Ten kromě jiného zkoumá, proč mají odpůrci výstavby výrazný úspěch u obyvatel. Větrníky nechce kromě mnoho dalších lidí ani podnikatelka Libuše Živná z Přeštic.
3: Mně leží na srdci Hádovka, les nad Břenčema, který je krásný zdravý les, a tam aby stálo 10 větrníků čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
2: Nový dokument s názvem Jestli se vítr obrátí si můžete poslechnout krátce po 17:30. V Plzeňském kraji kontrolovali hygienici od začátku prázdnin 121 dětských táborů. Pochybení odhalili v 9 případech. Nejčastěji se jednalo o špatné skladování potravin, nalezení potravin s prošlou dobou použitelnosti a méně závažné nedostatky se pak týkaly třeba poškozených nebo znečištěných madrací. Uvedla to plzeňská hygienička Petra Weberová. Krajská nemocnice v Horažďovicích se na podzim zapojí do celorepublikových dnů dobrovolnictví. Pro své pacienty zorganizuje ve čtvrtek 15. října čtení na téma slavné osobnosti Pošumaví a teď hledá dobrovolníky, kteří by se předčítání ujali. Čtení je určeno hlavně pacientům, kteří jsou v nemocnici hospitalizovaní dlouhodobě a často mají menší frekvenci kontaktu s blízkými nebo mají specifické zdravotní potíže a vyžadují pro zachování dobré psychické pohody intenzivnější komunikaci s okolím. Bližší informace, včetně kontaktu k přihlášení, najdou zájemci na webu Horažďovické nemocnice.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zářijový návrat do školních lavic přináší ideální příležitost vybrat pro děti ten správný sport. Kluby napříč celým regionem otevírají své dveře a nabízejí ukázkové hodiny i celoroční náborové programy zdarma. Vedle tradičně populárního fotbalu a hokeje se v kraji skvěle daří i všestranné atletice nebo regionální národní házené. Detaily do dne v kraji přináší regionální stopař Jiří Trnka. Dobré odpoledne, Jiří, sportu nazdar.
2: Dobré odpoledne, nazdar. Září je v kraji ve znamení náborů a vybere si opravdu každý. Letní hokej otevírá dveře nejmenším na zimním stadionu v Plzni i v Třemošné, kde dětem do začátku půjčí kompletní výstroj zdarma. Pokud máte doma budoucího fotbalistu, celoroční nábory běží třeba v Klatovech, anebo v Jiskře Domažlice, anebo i v FC Rokycany, kde přijímají holky i kluky, a to o 4 let. V Fejpovicích na Rokycansku a okolních vesnicích má obrovskou tradici národní házená, která nabízí skvělou pohybovou průpravu a přijímá děti a mládež, pozor, až do 13 let bez předchozí zkušeností.
0: Regionální stopař.
1: Jirko, jako otce 10letého juniora mě zajímá, jak konkrétně nábory na Plzeňsku probíhají, co si mají rodiče vzít sebou a jak se mohou do klubu přihlásit.
2: Všechny kluby to chtějí mít hlavně jednoduché. Většina klubů v regionu funguje velmi otevřeně a není potřeba žádná složitá administrativa předtím. Na hokej v Třemošné nebo v Plzni stačí děti obléct teple a vzít helmu s rukavicemi a dorazit rovnou na zimní stadion v čase tréninku základky, kde veškeré informace, ale hlavně kde veškeré pomůcky jako chrániče, ty vám zapůjčí na místě. U fotbalových oddílů v Klatovech či Rokycanech i u národní házené třeba právě ve zmíněných Ejpovicích. Stačí přijít na hřiště v odpoledních hodinách, když je trénink. Děti dáte příslušnou obuv, no a trenéři si nováčky hned na místě přebírají, rozdělí je do skupin podle věku a první týdny si sport zkouší úplně nezávazně.
1: A to je dobrá zpráva. Ano, to je důležitá dobrá zpráva. O možnostech, jak a kam v našem kraji snadno zapsat děti na sport, jsme si povídali s regionálním stopařem Jiřím Trnkou. Jirko, děkuji za praktické rady.
2: Krásný den.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Zítra odpoledne a v noci na sobotu mohou část Česka zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru. Napršet může až 70 mm. Týká se toto varování i Plzeňského kraje? To zjistíme už za pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Dan Bárta a píseň Hraboše v 17 hodin a 25 minut na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Počasí.
0: Jak to bude s počasím zítra? To už je otázka na meteorologa Tomáše Vejvodu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Překvapí nás něčím počasí v noci?
2: Tak v průběhu večera a noci bude převážně velká oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo i bouřky, a to hlavně teď ve večerních hodinách. A nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 17 do 14 stupňů Celsia.
0: Bude zítřejší den ve znamení přehánek anebo i bouřek?
2: Ano, zítra bude přes naše území postupovat zvlněná studená fronta. Ráno a dopoledne bude ještě většinou oblačno, přechodně může být i polojasno a jen ojediněle se budou objevovat přehánky. Nicméně během odpoledne bude oblačnosti přibývat až na zataženo a postupně se od jeho západu na většinu území rozšíří déšť nebo přehánky. Místy se tady objeví i bouřky, které mohou být silné nebo i velmi silné. A hlavním rizikem bude zejména silný nárazovitý vítr nebo také přívalové srážky z úhrny kolem 35 mm. V opakovaných bouřkách to může být i kolem 70 mm srážek. No a ještě doplním teploty, tak ty se budou většinou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Na horách to bude většinou rozmezí od 19 nebo od 18 do 21 stupňů Celsia.
0: Ten vítr, který bude přes den foukat, pak určitě v těch bouřkách zesílí.
2: Jo, určitě. Právě jak jsem říkal, tak že očekává ten silný nárazovitý vítr. Ojediněle by se mohly vyskytnout nárazy až kolem 90 km v hodině v těch bouřkách, takže pak později odpoledne a večer. Takže i to, ale rizikem bude i právě ty přívalové srážky.
0: Tak, děkuji za informace. Tolik meteorolog Tomáš Vejvoda. Přeji pěkný večer. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Je krátce po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, čtvrteční den v kraji. Jižně od Plzně má vyrůst zřejmě největší větrný park v Česku. V plánu je podle různých odhadů až 70 větrníků s výškou 250 metrů. Budou to nejvyšší stavby v Česku, o 50 metrů vyšší než Žižkovská věž a jen o málo menší než komín Chvaletické elektrárny. Větrníky ale mají silné odpůrce. Tématu se věnuje reportér Lubomír Smatana v premiéře nového rozhlasového dokumentu.
1: Regiodokument. Palčivá témata vašeho kraje.
2: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem. Už pár měsíců se vede v Česku boj o větrné elektrárny. Občané i starostové větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Proč to zajímá Lubomíra Smatanu v dokumentu Jestli se vítr obrátí?
3: Je vidět, jakého jste charakteru a jaké máte záměry s námi a v našich obcích. Odporný a doufám, že vás už tady nikdy neuvidíme. Nejste tady vítaný, nikým z nás. Děkuju.

0: Vypadá to jako předvolební meeting, ale chyba lávky. Tohle je vesnická debata o větrných elektrárnách v malé obci Řenče na Plzni jihu.
1: Pryč s Babišem! Pryč s Turkem! Pryč s Macinkou! Chtějí vás rozesrat!
2: My tady budeme dělat scénky.
3: Ale prosím, a to...
1: Jedem!
3: Odborný seminář, ale protivládní demonstrace.
1: Půlku z toho, co jste řekli!
4: Konkrétní výtka tam byla, protože mě to vadí tak, jak jakoby vadí to přírodě.
0: Libuše Živná na debaty nechodí, na to nemá čas. Je živnostník a vede malý krámek se zdravou výživou v Přešticích. Za to ve svém obchůdku sbírala podpisy pod petici a zhromažďovala připomínky k akceleračním zónám. To jsou oblasti vytipované vládou, kde se zjednoduší povolovací procesy a tím pádem se výstavba urychlí.
4: Dělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. Konkrétně tady mě leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, který je krásný zdravý les. A tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by padnul celý. I v rámci výstavby těch větrníků, aby byly přístupové cesty a vlastně celá ta plocha, která musí být základem toho větrníku. Ten investor to nemusí dokončit a zůstane to tam jako skanzem. Nikdo to nikdy nezlikviduje. Jo, a mě vadí i ty infrazvuky a vůbec všechno. A ta příroda je pro nás důležitá.
5: Prosím tě, postavte si ty větráky tam a neprůjďte s tím tady úplně v krajině. Buďte tak hodný.
0: Krajina jižně od Plzně je lehce zvlněná, na kopcích stojí zdaleka viditelné kostelíky, kulisu jim dělají vesnické domky, pole střídají pastviny a lesy. Oblast působí idylicky a klidně. A právě tady by měl vyrůst zřejmě největší větrný park v Česku. Podle různých odhadů až 70 větrníků s výškou 250 metrů. Budou to nejvyšší stavby v Česku, o 50 metrů vyšší než Žižkovská věž a jen o málo menší než komín Chvaletické elektrárny.
6: Tam je železný újezd, ten obzor, kdyby se tam povolilo, což bylo plánovan, tak by tam zasemenili taky asi 25, 250 větrovými větrníkama.
0: Václav Vítovec je jeden z nejaktivnějších odpůrců větrníků. Má chalupu ve Vlčtejně, kde se plánují akcelerační zóny. Vystudoval jaderné energetické stroje a parní turbíny, takže by tomu měl rozumět.
6: Pane redaktor, já jsem sám za sebe, nemám vůbec žádnou touhu být v nějakém spolku, ale pokud vidím tu nesmyslnou energetickou politiku, tak praktickým cílem je, aby se větrníky nestavěly, když to celý zjednoduším. To není idea anebo ideologie, to je podložen faktama.
7: Vy objíždíte vesnice, děláte různé diskuse, tam se snažíte lidi přesvědčit a podle toho, jak jste zatím to dělali, tak to vypadá, že jste dost úspěšní, protože tady ty obce už se proti tomu začínají stavět.
6: Aha, to, no, tak to je dobře. I s mými přáteli, ale ty přátelé už nejsou dneska jenom v Evropě, že? Ty už jsou dneska ve Spojených státech. Jo?
7: A nemáte pocit, že tím, že na těch diskuzích některé ty argumenty tak jsou často polopravdivé, mnohdy i úplně lživé. Diskusy tím devalvujete, že tam necháte zaznít i často jako nesmysly?
6: Samozřejmě, že to devalvuje. Diskuzi, ale ta je zdevalvovaná od začátku, protože žádná podstatně na úrovni neexistuje.
7: No. Takže účel světí prostředky na těch diskusích.
6: No si jo.
7: Ti lidé, se kterými to objíždíte, tak se sebou vozí, že jo, svoje podporovatele.
6: To nevím.
7: To nevíte.
6: To nevím, že by tam byli přivezený nějaký...
7: To mi říkal starosta, že tam byli přivezený. Starosta Horšic mi říkal, že tam si ti organizátoři převezli svoje podporovatele a ti tu diskuzi rozmíchávali a ještě víc ty lidi jako tlačili do toho.
6: Ne, co vám řeknu, to nevím tohle. To nevíte. Samozřejmě, já jsem tam byl pozvaný a připravil jsem si nějaký povídání.
8: Pracujte s těmi místními lidmi, kteří tam jsou. Nemažte jim příspěvky, neroznášejte letáky, neroznášejte přes někoho pomluvné. pomluvné dopisy, jo, a nepomluvujte to tam místní lidi, protože vím, že tyhle ty věci se
9: tam pod vašimi lidmi.
8: Ano, vy jste si na to našel člověka, který z holou hlavou běhal po věznici.
0: Teď právě dostává kapky zmíněný nezávislý starosta Horšic Stanislav Dobrý. Sám v obci zorganizoval anketu, která vyšla proti větrníkům a v tomto duchu odeslal připomínky a větrníky odmítl. S odpůrci má mnoho nepříjemných zkušeností přímo v obci, přestože ani jemu se větrníky v krajině nelíbí. Chybí mu ale racionální argumenty ze strany odpůrců.
10: Oni do toho jakoby veřejného prostoru vstoupili a začali tlačit na ty nejjednodušší lidské stránky, a to je strach. To znamená, začali šířit mezi lidma naprosto nepodložený, v mnoha případech jednoznačně lživý informace, které způsobily to, že lidi začali mít obavy, že ty větrníky, pokud tady vzniknou, tak by to znamenalo zánik krajiny, zánik života, já nevím čeho všeho. V tu chvíli každý, kdo k tomu problému chtěl začít přistupovat racionálně a začít prostě zvažovat pro, proti, a aby jsme se mohli jakoby svobodně rozhodnout. Takhle by to mělo podle mě jako probíhat v těch lokálních komunitách a to, jakým způsobem do toho ta samospráva má vstupovat. A to vlastně oni úplně znemožnili, aby tohle z toho probíhalo, protože v tu chvíli, vzhledem tomu, že lidem nalhali, jak ty větrníky jsou strašně nebezpečný, tak kdokoliv přišel a chtěl se bavit o tom, jako pojďme se o tom racionálně bavit, ano, ne, tak v tu chvíli byl vnímaný jako někdo, kdo za prvý musí být podplacený investorama, protože proč jinak by vůbec tu debatu chtěl, a za druhý nám tady chce strašlivě uškodit a je to, já řeknu vlastizrádce, ale asi chápete, co tím myslím. To znamená, že oni vlastně tímhle s tím svým přístupem naprosto znemožnili jakoukoliv debatu.
0: V krajině na Plzni jihu, v obci Dožice, ale jeden větrník stojí. Je to vůbec první větrník v plzeňském kraji, ovšem měří jen 75 metrů, je tedy třikrát menší než ty plánované. Ze zahrady se na něj bez odporu dívá Lubor Brabec.
11: Právě v těch diskuzích, které jsou jako proti, on je to nazvaný jako diskuze, jako debata, ale hned od začátku se tam promítají záměrně zkreslený záběry, ať se to, co se týká množství a velikosti a co se týká stroboskopu a co se týká infrazvuku, jsou to jasně cílený, udělaný záběry, aby to vyvolávalo nevoli. Od těch organizátorů nevybavuju si, že bych slyšel třeba v úvodu té debaty ty hlavní výhody. Nelíbí se mi vyhrocený diskuze plný demagogie, no tak...
7: No na diskuze v Řenčích jste to taky pěkně, ale vyhrotil osobně.
12: Pryč s Babišem, pryč s Turkem, pryč s Macinkou, chtějí vás rozesvat!
11: No protože oni se vyhraňují vůči politickým šarvátkám a přitom sami jsou jasně političtí. Tam bylo jasný, za koho oni kopou a...
7: Za koho kopou?
11: Pro mě, jo, když to řeknu otevřeně, je to proruská klaka a zajímalo by mě teda jako ta pravá, jako motivace.
7: Lubor Brabec je zpěvák, v divadle JKT v Plzni, ale zároveň elektrikář.
11: Musím původně vystudovat elektrikář, proto já to mám sám pro sebe a rád bych, aby jsme to využívali ve větší míře.
7: Já to považuji z jejich strany za šikovnost, prostě lobují proti tomu a dělají to dobře. A přitom jsou to amatéři, kteří za sebou asi nemají žádné peníze, dělají to z vlastního přesvědčení. A proč takhle dobře nefungují ti, kteří to chtějí postavit?
11: S tím souhlasím. To, co dělají, dělají dobře, ale nepřijde mi, že to, co dělají, že ten cíl je dobrý. No.
0: Větrník v Dožicích stojí už 15 let. Postavil ho místní elektrikář Zdeněk Červenka. Spočítal si, že se mu to vyplatí a na penzi

0: jedná, co to obnáší, jak to bude vypadat. Dělali jsme jim fotovizualizaci, pak jsme vlastně řekli všechny ty klady, který to má, že je to na relativně malinkém kousku pozemku, ke kterému vede jedna cesta, s tím, že je to teda vidět, no, ale se musí něco obětovat, jo. Když byla postavena elektrárna tam ve Počerady nebo Chvaletice, tak vidět byly taky ještě to čoudilo, jo. Říkám, tak děláme to tak, aby to bylo cestou nejmenšího odporu, no, takže dělali jsme referendum, seznámili jsme s tím tu obec, obci jsme nabídli nějaký peníze, nabídli jsme jim nějaký výhody, které by byly, oni na to přistoupili, tak já dáme postavit povinně, pak se uvidí, no.
1: Starosta Stanislav Dobrý se domnívá, že úspěch odpůrců přímo souvisí s nedostatečným působením zástupců státu.
2: Využili toho, že tady bylo informační vákuum, který tady nechala jak minulá vláda, tak současná vláda. Lidi nevěděli, zaprý byli překvapeni, že se tady chce stavět a netušili, jaký to má reální dopady, co to může způsobit, jak ta stavba probíhá, jak probíhá provoz, jak probíhá likvidace. Prostě lidi neměli žádné informace. Prostě obě vlády rezignovaly na to udělat nějakou informační kampaň.
3: To nám taky vadí, že stát něco připravoval a nikomu nic neřekl, s nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc. No já aspoň o metodice nevím, že by něco takového existovalo. Nikdo nám víceméně nic neposlal, akorát nás informovali, že se o těch oscilačních zónách jedná, až to bude prostě vyřešen, takže nám prostě pošlou ten výsledek toho, jak to dopadlo.
4: A že by vám třeba pomáhali s tím, jak vyjednávat s investory, na co si dát pozor, co je ekonomicky výhodné?
3: To nám nikdo neříkal to. To je energetická politika státu. Jo. Ten stát, tomu je to víceméně asi jedno. S nikým se o něčem nebaví. No a potom vlastně postaví ty starosty a ty občany před hotovou věc. A potom se samozřejmě diví, že jsou proti.
1: Odpůrci větrníků jsou šikovní a vyznají se. Starosta Mašek si to s nimi moc neužívá.
3: Dopisy nám píšou, chtějí informace, víceméně se chtějí chytit něčeho, že to zastupitelstvo nedodržuje zákon o obcích. To znamená, že včas neřekne občanům, že je tady nějaká anketa, že schválí nějakou smlouvu, že ji včas nevyvěsil ten obecní úřad. A že se k tomu ty občané nemohli vyjádřit. Takovým způsobem nám prostě píší, potom si najmou třeba nějakého právníka, pošlou to na ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra nám vlastně dělá kontrolu, kdy jsme co vyvěsili, kolik lidí hlasovalo pro. To se nás stalo.
4: Na druhou stranu je to legální z jejich strany. Je to prostě jejich snaha, jsou aktivní.
3: Je to legální, každému se něco líbí nebo nelíbí, já proti ním jako nic nemám, jako osobně.
1: Zástupce státu, v tomto případě mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová, odpovídá mailem, že starostové mají informací dost a odkazuje na web úřadu a na rezort životního prostředí. Jeho tiskový odbor odpovídá podobně s tím, že informace byly průběžně zveřejňovány, metodické pokyny obdržely kraje a celý proces doprovázelo veřejné projednávání. O úspěšnosti odpůrců není sporu. Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo přes 8 tisíc připomínek proti akceleračním zónám a málo kdo si troufne větrníky veřejně podporovat. Do té menšiny patří Janek Rovenský, bývalý ekologický aktivista, který léta bojoval proti rozšiřování těžby na Mostecku, přivazoval se na velkorypadla a šplhal na komíny uhelných elektráren. Teď stojí na druhé straně než současní aktivisté a odpůrci větrníků.
5: Jo, je trochu paradoxní, že já vlastně jsem po většinu života pomáhal místním lidem, kteří se snažili vystupovat proti nějakému projektu, který jim škodil jako jejich životnímu prostředí, jako drůbežárny, povrchový velkolomy a dopravní stavby. Teď vlastně jsem v situaci, kdy se snažím mezi těma dle místníma odpůrcema a těma investorama postavit mosty. Spíš se snažím pomáhat těm místním lidem, aby prosadili svoji. Ale ne ve smyslu, že ten projekt zabijou, ale že tam prosadí rozumné podmínky, které většinu těch negativních dopadů toho projektu jako minimalizujou. Zároveň tam jako do toho území vstupují lidi, kteří dělají možná trošku to, co jsem dřív dělal já, těm místním lidem pomáhají.

0: ne, najít jako rozumný kompromis, ale ten projekt úplně zabít. Ano, to jsem v minulosti některých projektů dělal a jako upřímně řečeno v případě třeba povrchových hnědouhelných dolů v severních Čechách bych to dělal dál, ale na druhou stranu já jsem si samozřejmě jako vybíral. Jo.
1: Jan Krovenský si troufá jezdit i na diskuse, kde obvykle sedí sám v davu naštvaných lidí. Pořadatelé debat se mu vysmívají a k mikrofonu ho skoro nepustí. Může být rád, že odchází ve zdraví.
2: Vidět ten váš ksit, tak to se mi má dělat špatně a z toho možná několik nocí nebudu spát, protože jste pod pohledu prostě kreatura. Ale ta karma si vás najde. Vy jste totiž šel makat rukama, poctivou prací, ne tím, co děláte. Ale mi jedno. Začíná se chováte a co děláte?
3: No právě, že nevíte, co děláte.
2: No to vidím, co děláte. Ten výsledek tady vidíme všichni.
0: Já v zásadě mám velký pochopení pro ty místní odpůrce. Ty lidi, kteří prostě nechtějí mít vitríny za barákem. Můžu si stokrát myslet, že mají špatné argumenty, že nezohledňují ty veřejné zájmy, které tím poškozují, ale v zásadě je chápu a vlastně jako beru jako spíš jako partnera, než jako nepřátele. Ale pak tady máme partičku obchodníků se strachem, který ty lokality objíždějí a ty lidi reálně jako na surovo hecujou. To je teda, myslím, zásadní rozdíl mezi nimi a mezi mnou jako v minulosti. Včetně toho, že se třeba snaží ty lidi hecovat k tomu, aby podávali trestní oznámení na své vlastní starosty. To jsem já nikdy nedělal. A to, že se jim to v lokalitách, kam vlítnou, jako celkem daří, je samozřejmě smutný. Naštěstí oni nevlítnou úplně všude.
4: Jsou úspěšní, takže v čem tkví jejich úspěch?
0: Tak ono samozřejmě vystrašit lidi a přepnout je do režimu bojuj nebo uteč je samozřejmě mnohem snadnější než vést s ním racionální diskuzi. Toto víme a netýká se to ani zdaleka jenom vitrníku, zažili jsme to s covidem, mimochodem ta samá parta lidí, který teďka objíždí jako s tím potulným cirkusem republiku a hecují lidi proti vitrným elektrárnám, tak úplně ty samý lidi dělali úplně to samý jako s covidem, jo? A ještě předtím superchlíkama, jo? Jako oni si prostě hledají témata, na kterou reálně můžou prostě mobilizovat a s odpuštěním jako rozbíjet prostě nějaký jako společenský konsenzus.
1: Úspěch odpůrců větrníků zajímá i společnost Participation Factory. Tato firma vede vyjednávání mezi investory, obcemi a občany tak, aby se dostali ke slovu všichni, aby se diskuse nezvrhla v hádku a na konci bylo jasné, na čem se lidé shodli nebo neshodli. Šéf společnosti Tomáš Rákos.
5: Já to možná popíšu tak, že co já sleduju za vývoj za těch posledních 10 měsíců, co se ukazuje, tak jakýkoliv odpor proti větrným elektrárnám, já se na to dívám dvojím způsobem. Buď je naprosto legitimní, lidi mají strach a nějakým způsobem se zajímají o krajinný ráz a zajímají se o to, co jim to přinese, nepřinese, ale co za těch 10 měsíců sledujem, že velký rozdíl je, jak je sofistikovaný. Jako kdyby bylo měsíc od měsíce jednodušší naskočit na ten vlak odporu, protože jsou k dispozici nástroje, metody podporující skupiny lidí, kteří jsou schopní potom do těch jakýchkoliv malých vesnic přijet buď fyzicky a nebo online působit na veřejné mínění. Tohle to se dramaticky změnilo. Tohle to vlastně jsme vůbec před tím rokem a dřív jsme na to nikdy nenarazili.
4: No a v čem tkví úspěch těch lidí, kteří jsou proti větrníkům? V čem jsou dobří?
5: Zase budu mluvit o těch, kteří očividně k tomu přistupují s nějakým záměrem to narušit za každou cenu. Jsou efektivní v poskytování, možná i ohýbání informací a jsou dobrý ve strašně rychlém zásahu do veřejné debaty i v těch úplně malinkých hyperlokálních komunitách. Ať už jde o to, jestli to je skrz sociální sítě, webové stránky, nebo i vlastně jako osobní aktivity, obcházení vlastně jednotlivých domácností. V tom si myslím, že tam jakoby je velký kvalitativní skok oproti tomu, co jsme sledovali dřív.
4: A jste říkal rychlost, čemu říkáte rychlost?
5: Opravdu v řádu 24, 48 hodin. A najednou během 48 hodin máte facebookovou skupinu, máte mikrosajtu webovou, která vlastně přináší veškerý protiargumenty, rozesílají se maily, jsou připravené infografiky. Tak otázky, co dělají oni?
6: Já jsem osobně přesvědčený o tom, že za 90% odporu těch lidí v území je to, že se jim ty větrníky nelíbí a že se bojí, že bude nějak ohrožená krajina a místo, na který oni jsou zvyklí, což je úplně legitimní.
1: Václav Kovář je Rákosův kolega, vyjednávač neboli facilitátor. Jejich práci obvykle platí obce nebo investoři, vyjednavači ale musí zůstat neutrální. Jejich jediným zájmem je to, aby se různé strany domluvily.
6: A v tu chvíli, když dostanou k tomu jako tady ten velký balík těch argumentů, polopravd, lží, dezinformací, tak jim to poskytne ty náboje, který můžou střílet. Podpoří to odpor, který ale je postavený primárně na tom, že to tam nechtějí z toho estetického nebo krajního hlediska.
4: A vy jste teda říkal, že už jste skončili s těma diskusema, teďka že vůbec nemá cenu.
5: Teď minimálně do voleb to, ať už vedení obcí nebo investorům, nedoporučujeme. To, co fungovalo třeba ještě loni, to znamená, je tady nějaký projektový záměr větrní elektrárny, pojďte se sejít v Sokolovně, v hospodě, v kulturáku, investor se vám přijede představit a proberem to tady jako sousedi, co teda s tím. Protože lidi prostě mají strach, jsou pod tlakem informací, který vybízejí ke konfliktu, který vlastně jako cíleně ten strach budujou a samozřejmě potom je pak fakt těžký na té vesnici společně žít. To je to nejsmutnější.

0: abyste nám to dohlédl a pomohl nám.
1: Jsem v Plzni. Do kulturního domu v Šeříkovce přijel premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Převážně penzistům vypráví, co hezkého ve městě zažil, ale já čekám, až se do něj pustí odpůrci větrníků. Vím, že se chystali.
2: Minulá vláda se zavázala, že navýší podíl obnovitelných zdrojů na 30%. No. A za to vlastně slíbili ty větrníky, na které měli dostat 9 miliard. A my teďka nějak to řešíme. A ty akcelerační zóny neznamenají ještě nic, to neznamená, že tam bude stavět. Takže my jsme tohle zdědili, tenhle horký brambor. Já nevím, že mi se to jako osobně jako nelíbí, ale když jsme to takhle zdědili, ale musíme se s tím nějak vypořádat, ale v žádném případě to není jako rozhodnuto, že my jsme to podporovali.
1: Upřímně přiznávám, že jsem od odpůrců čekal důraznější tlak. I to málo ale stačí, protože je zřejmé, že premiérovi není debata o větrnících příjemná ani trochu. Andrej Babiš totiž musí rozhodnout, kde vzniknou akcelerační zóny a kde se budou snadněji stavět větrníky. Za to přijdou do Česka miliardy korun z Bruselu. Na druhou stranu tím naštve své voliče. Je v politicky nezávidění hodné situaci.
3: Zkuste s tím něco opravdu vážně udělat, protože to vypadá, že tlačí na vás Evropská unie. Je to teda napováženo, jestli vás vydírají, tak je to asi o tom, že tam nemáme co dělat takovým zločinným spočením.
4: A rádi vám s tím pomůžeme, abyste tomu zabránili, protože to je pro náš stát ukrutný poškození.
2: Já vám rozumím. Já vám odpovím na 4 oči. My jsme něco zvědili a řešíme to zkrátka. Musíme to nějak vyřešit, aby zkrátka nás to nepoškodilo a samozřejmě to nepoškodilo lidi, ale já nevím, co to nějak jako...
5: Slušte, já jsem teda vůbec nepochopil, co vám odpověděl pan premiér?
6: Nic, že není schopen na to teď tady odpovědět v podstatě.
5: Jo. Na Českého rozhlasu.
6: Jo.
5: Neřekl vůbec nic.
7: Zatím nemá ty
5: zem. Protože se s váma setká mezi čtyřma očima, jsem to pochopil správně.
6: Nevím, jak to myslím.
5: Děkuji.
6: Prosím.
1: Česko se zavázalo k podpoře energetiky z obnovitelných zdrojů, ovšem stále zůstává na chvostu evropských zemí. Ve větrné energetice patří vůbec mezi nejslabší. Akcelerační zóny to zatím nezměnily, ba právě naopak. Stvořily silné odpůrce a zástupci státu se tváří, jako by nefoukalo. Tak schválně, jestli se vítr obrátí.

Dokument Jestli se vítr obrátí natočil Lubomír Smatana. Dramaturgie Martina Pouchlá, zvuk Antonín Kánský. Den v kraji.

0: Chci zas tak moc.
1: Z dnešního vydání Dne v kraji je to vše. I v těch nejtemnějších dnech srpna 1968 se spolehlivou kotvou celého národa stala regionální studia Československého rozhlasu a nezlomná zpravodajská štafeta. Poslechněte si zítra závěrečný díl našeho seriálu Vlny 68. Zítřejší turistický tip vás pozve do podzemního kaolinového dolu v Nevřeni a koncert Ivana Hlase, divadelní hra Švestka, ale také komentované prohlídky zámku si připravili v Čečovicích na jižním Plzeňsku. Pořádají tam totiž tradiční festival pro zámek. V zítřejším vysílání rádia vašeho kraje se dozvíte o festivalu řadu zajímavých podrobností. Ondřej Kapic přeje pěkný večer, teď zprávy.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Do obecních voleb v Plzni půjde 13 stran či hnutí. Úřad registroval kandidátky. Letošní připomínka okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy bude v Plzni kvůli rekonstrukci centra města jen symbolická. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Kateřina Jiřincová. O místa v 47 členem plzeňském zastupitelstvu se bude 9. a 10. října při obecních volbách ucházet 13 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. Je to o jeden subjekt víc než při volbách v roce 2022. Magistrát přezkoumal a dnes zaregistroval všechny podané kandidátní listiny. Řekl to vedoucí odboru správních činností Roman Matoušek. Oznámení o registraci jsou také na úřední desce města. Jména lídrů ani konkrétní obsazení kandidátek úřad nezveřejní. Jméné složení kandidátek dodatečně uvede Český statistický úřad na webu volby.cz. Termín pro rozhodnutí o registraci či odmítnutí podaných kandidátních listin končí 22. srpna. Plzeň si letos připomene události 21. srpna 1968 a okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy jen symbolicky. Oficiální pietní setkání u pamětní desky v blízkosti vchodu do katedrály svatého Bartoloměje se neuskuteční kvůli rekonstrukci náměstí Republiky. Pietní místo bude přístupné alespoň částečně, vysvětluje mluvčí města Eva Barborková.
4: V den výročí události, to znamená v pátek 21. srpna, budou posunuty plotové zábrany v okolí pietního místa a veřejnost tak bude moci individuálně v průběhu celého dne položit k pamětní desce květiny.
3: Pietní setkání se uskuteční například v Klatovech, kde ho společně s městem pořádá Konfederace politických vězňů. Na náměstí Republiky před radnicí začne zítra v 17 hodin. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesnější výše schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojediněle přeháňky. Během odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, a to i silné s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 19 až 22. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Sukově ulici poblíž kruhového objezdu. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muzik.

Vážení přátelé dechovky a pořadu Muziky muziky. Z rozhlasového studia vašeho kraje vás vítá Jaroslav Tachovský. Na náměstí ve Zbraslavi je restaurace, která se jmenuje Škoda lásky. Původně se jí říkalo Na růžku. Tam se 28. března 1902 narodil poslední ze tří králů české dechovky Jaromír Vejvoda. Jeho děda a otec byli muzikanti, jakož i otcovi čtyři bratři. Ze šesti sourozenců hrál jen jeden, a to Václav. Od šesti let se Jaromír učil hrát na housle a ve 14 letech pokračoval ve hře na křídlovku. Asi mu to dobře hrálo, protože následující rok už zasedl v tátově kapele.

V 18 letech musel narukovat na prezenční službu. Tenkrát ho potkala jedna z osudových náhod. V novinách našel inzerát, že vojenská hudba v Brně přijímá mladé muzikanty. Inu vydal se tedy do moravské metropole, kde byl po úspěšné zkoušce přijat a stal se tak křídlovákem u 10. vojenského pluku. Na Moravě se mu velice líbilo, cituji, naše placmuzika postavila celé Brno na nohy. Holky si za námi mohly nohy ulítat.

Z vojny se vrátil v roce 1925 a hned kapelu od táty převzal. Jako kapelník měl mimo jiné povinnost starat se o noty. Tenkrát ještě nebylo mnoho tištěných not, tak si je kapelníci půjčovali nebo se o nové skladby museli postarat jinak. Tak byl mladý Jaromír donucen nějakou tu písničku složit. Sám říkal, že nechtěl být ničím jiným než výkonným muzikantem. Ale, a opět cituji, jednou jsem seděl doma v naší hospodě u klavíru a jen tak si brnkal. Najednou jsem zjistil, že už po několikáté hraji tutéž melodii. Zalíbila se mi, tak jsem ji dopsal a na světě byla modřanská polka. To bylo v roce 1927 a zajímavostí bylo, že v polce chyběl druhý díl, takzvaná basfigura, kterou připsal až za 2 roky a kompletně modřanskou překomponoval do dnešní podoby. Až v roce 1934, kdy ji Vašek Zeman otextoval, vyšla tiskem jako Škoda lásky.

Od počátku měla modřanská polka, potažmo Škoda lásky, velký úspěch. Ve světě existuje 14 názvů a 27 textů v různých jazycích. V roce 2000 zvítězila v anketě Českého rozhlasu Hit století. Po emigraci textaře Vaška Zemana, který pro Vejvodu otextoval 34 melodií, se Vejvodův život rapidně změnil. Bylo to emigrací Vaška Zemana a pak hlavně tím, že tehdejší režim zrušil kapelnickou živnost a Jaromír Vejvoda musel kapelu po 22 letech rozpustit. Něčím se živit musel, tak nastoupil jako skladník v ČKD Modřany. Až po roce 1956 se Jaromír Vejvoda vrátil k hudbě, ale již jen jako dirigent Nové z Braslavanky. V té době začal spolupracovat s textařem Ladislavem Jacurou, který otextoval 23 Vejvodových skladeb. Jejich první společnou skladbou byla polka Jednou, dvakrát.

Pomyslnou štafetu po svém tatínkovi převzal syn Josef, vynikající jazzový bubeník, skladatel a kapelník. Jaromír Vejvoda zemřel 13.11.1988 v nedožitých 87 letech a je pochovaný na Zbraslavi. Pro dnešek se s vámi, milí posluchači, loučím a příště se těším na slyšenou u pořadu Muziky.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

Svatební klarinety v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírají dnešní špalíček lidových písní. Krása a tajemnost zlata spolu se zlatými melodiemi opěvující ty, které máme rádi, budou jeho obsahem. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Zlato znali lidé v dobách dávno minulých. Opracované se používalo před více než 6000 lety. O původu zlata se vedou četné diskuze. Dle některých teorií je drahý kov na Zemi tak dlouho, jako existuje samotná planeta. Údajně naprostou většinu obsahuje jádro a zlato se dostává na povrch vulkanickou činností. Tato domněnka však, bohužel, zatím potvrzena nebyla.

Že zlato pochází z vesmíru, tak to je další teorie původu zlata. Je obsaženo v některých meteoritech a ty, které dopadly na Zem, postupně naši planetu, řekněme, obohatily. A tak srážka dvou vesmírných těles, zaznamenaná před pár lety, této myšlence tak trochu nahrává. Kde se tedy zlato skutečně vzalo, známo není. Pravdou ale je, že ho můžeme nalézt na místech, kde bychom ho nikdy nehledali.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, které opěvují lásku lidí a používají k tomu slůvka zlatá a zlatý. Již staří Egypťané používali zlato k léčení různých nemocí a pro jeho magickou složku bylo přítomné i pro mnoho rituálů. Věřili totiž, že je zlato kovem bohů a že šperky tedy neslouží jen jako ozdoba, ale dodávají tělu sílu a energii. A tím až zázračně podporují vitalitu.

Dodnes se zlato používá v zubním lékařství, ale úspěšně jako doplňková léčba různých vážných nemocí. Zpomaluje stárnutí a skvěle působí při nemocech kostích. A jak lze zlato získat? Asi každému se nejdříve vybaví zlaté doly nebo prosévání písku v řekách. Jsou ho ale také plné oceány. U nás na jižním Plzeňsku byla naleziště zlata zkoumána například v okolí Nekvasov, Srb, ale i jinde.

Zlato je jedlé a do některých nápojů a jídel se také přidává. Lidskému organismu nijak neublíží. Tento kov prakticky nelze zničit. A tak si dovolím v přeneseném slova smyslu vyslovit myšlenku, že je zlato nesmrtelné. A stejně tak jako naše lidové písně, které opěvují ty, které máme rádi, vážíme si jich a život bez nich si nedovedeme představit. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Z Bavorska do západních Čech míří silná bouřka, může to být supercela. Hygienici doposud zkontrolovali v Plzeňském kraji 121 táborů, pochybení odhalili v 9 případech. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, místy i bouřky, teploty do 26 stupňů. Pěkný večer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. V nejbližších hodinách se z Bavorska přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbra a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a víc než 2 cm kroupy. Pozor také na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavěných oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů nebo sklepů. Hrozí také bleskové povodně. Silný vítr může lámat stromy a větve. Řidiči by měli snížit rychlost a sledovat dopravní zpravodajství. V Plzeňském kraji zkontrolovali hygienici od začátku prázdnin 121 táborů. Nejčastější pochybení se týkala skladování potravin, říká plzeňská hygienička Petra Weberová.
2: Jednalo se například o nedodržení skladovacích podmínek, nejčastěji mléčných výrobků. Nebo byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, v jednom případě i u masa. Méně závažné nedostatky se pak týkaly poškozených nebo znečištěných madrací a na jedné zotovací akci nebyl zajištěn poslední oplach nádobí dětí pod tekoucí pitnou vodou.
0: Lidé, obce i organizace můžou nominovat dobrovolníky z Plzeňského kraje na cenu Křesadlo 2026. Další ročník vyhlásila dobrovolnická regionální agentura DORA. Koho je možné nominovat, upřesňuje za organizaci DORA Romana Štěpáníková.
3: Nominován může být kdokoliv, kdo dobrovolně působí v jakékoliv oblasti společenského nebo veřejného života, jak již v oblasti sociální, kulturní, sportovní nebo přírodovědecké. Důležité je, aby nominovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji.
0: Nominovat je možné pomocí online formuláře do 30. září. Sport. Tři české fotbalové týmy rozehrají poslední část kvalifikace evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin ve čtvrtém předkole Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě. V bojích o konferenční ligu bude hrát od 8:30 večer Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem a také Jablonec, který se od 20:45 utká se skotským Glasgow Rangers.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, ráno přechodně až polojasno a ojediněle přehánky. Během odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a od jeho západu postupně déšť nebo přehánky, místy i bouřky, a to i silné, s kroupami, zejména na jihu a jihovýchodě kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 21. Povane slabý proměnlivý vítr, později odpoledne přechodně až mírný, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřkách ojediněle i kolem 90. Rozptylové podmínky během dne dobré, aby jo na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel se stala v Plzni v Sukově ulici u kruhového objezdu poblíž area Bory. Na místě policie, projíždějte opatrně. Místy může provoz na silnicích v Plzeňském kraji komplikovat i silný déšť, proto věnujte řízení maximální pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna, ráda poslouchá naši rubriku Hezky Česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host i ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky Česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Aroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 4 hodiny před 8 a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představily se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikované docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že bych se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny, jo. Takový zajímavý věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě.
1: Strašně.
0: Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje, tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo, já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A tu jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v těch osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na toho učitele. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: No, už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, tak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve vtáhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak.
0: No. Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, no, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koně, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale, to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera tak,
1: jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem za takovou ránu. Jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána. Říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky, ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný, a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy.

0: nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
1: telenovely,
0: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
1: mám před očima. Ale
0: krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
1: Jakou herečku jste ráda dabovala?
0: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve třech filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
1: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
0: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
1: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
0: No, to je blbost.
1: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
0: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
1: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý pozdějc. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, ne, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt to, se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přestože jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem? Tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kál obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přehánkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
0: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
0: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám. Pojďte dál.
3: Rádi půjdem. Přijmem pozvání. Na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dávám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.60. 1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže... Takže prostě jsme zvyklí na křesla, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvládá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, Tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tintítko tenkrát. To byla taková holčička, outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
5: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo a to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme To už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
5: za rohem někde, takže ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si frajáč.

0: Očička, ale já jsem, ale oči černé
1: a
0: nemám.
1: A to by ju malovala,
0: malé,
1: malerečka.
0: No, no, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžeme spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla. No. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak, my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty, vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: No dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takovej hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den. Umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno. Pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme mockrát. Ale
5: budeme čím chlubit.
4: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: No. To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezky.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět ovládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rád, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak, aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že. No ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho, a já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc, ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže, ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo? Tak to je prostě strašný, no. Do dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné, nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden od druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně, manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, zamluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško.
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: No, já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takový koš

0: proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
1: No máme tady koš na špinavé prádlo.
2: Kterou vůni má ráda?
1: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
2: Kterou vůni máte ráda?
0: Takovou jemnou květinovou.
2: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
0: Snad se na mě dívá hezky.
1: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
2: Jaký jste byl nebo jste milenec?
1: No, já si myslím, podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
2: Jaký byl váš muž, nebo jaký je milenec?
0: Dobrý, i když je pravda, že jsem celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
2: Kdy jste ho naposledy pohladila?
0: Dneska.
1: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
2: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
1: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
0: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
5: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
0: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
2: Že byste tam jako zůstala?
0: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
1: Já
0: a
1: taky
0: manžel,
1: se bojím.
0: A Beďa nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
1: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
0: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
1: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
2: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
0: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, ta, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
1: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto, to láska prostě těch dvou.
2: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i určitě, to stačí?
1: Určitě.
2: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
1: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
2: Milujete svoji ženu?
1: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
2: Milujete ho?
0: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
2: To je to přání, které máte.
0: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
1: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Grosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Žalatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic, napíj se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
2: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky Čech, ne? Počkej, Anton.
4: Karše!
5: Co je?
2: Máš tu krajana.
5: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
5: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
5: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
5: Jo. Zkrátka Tonda Karasu. Rochně.
3: Jo.
5: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětím. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
5: Stavba, bouračka, pořád okola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
5: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
5: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
5: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
5: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
5: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
5: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
5: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je za stodle, co je to?
5: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
4: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
5: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
5: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
5: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
5: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
5: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
7: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
5: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
5: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v 8, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
5: Naschledanou, pane řediteli.
7: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zavedl?
5: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
7: Kam?
5: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
8: Servus.
5: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
8: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
5: A to se víte, ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
7: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
5: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
7: Jáčku, Karlíku.
5: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
7: Jáčku, Karlíku, člověče, pust mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
5: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
7: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkus.
5: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jiného. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vidí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Do čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
8: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
8: Čech?
3: Ano.
8: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
8: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
9: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
8: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
9: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
8: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
9: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
8: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
9: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
8: Ale tak ty budeš cvičitelem.
9: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
8: To budeme jako kolegové.
9: Vy jste taky u cirkusu?
8: Ano.
9: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
8: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
9: Nosil jsem koníčkům seno.
8: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
9: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
8: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
9: Nashledanou, pane.
6: To je paní ředitelka, ty Kubo.
9: Ředitelka v mužských kalhotech.
6: A říká se jí madam.
9: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
9: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
9: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
9: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
6: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
6: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
9: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
9: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
9: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
9: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
9: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, na díku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Kde?
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonnost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali dojetím.
5: Copak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
8: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: No, to si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
4: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
12: Výborně, pane Hoši. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevnější vtipkování o jeho osobě.
13: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
8: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
13: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
13: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte, zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
13: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Ne příliš častý a ne příliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
12: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
10: Neříkejte.
13: Vyprávějte, pane Fransi.
12: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšile chňapl kost do zubu a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
13: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
4: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
13: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
4: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika hašlerek, hašlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
1: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Hašlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Hašlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Hašler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Hašlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Hašler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Hašlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Hašlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu ihned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Hašler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
2: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Hašler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomně cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A Hašler to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovilé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teď asi přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera, z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno, od podla počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď oprázdní, prostě jedna spadla, mě zemřávilo slunce, já jsem myslela, že se z toho pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Tej, opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě teda, snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomá, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvděčna za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práci a on byl z té oblasti jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte, jakoby to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouha vlastně to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no.
0: Já tu přesně, matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že ano.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká i herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme napětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roku. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz/Lomítko Linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat, víte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je Zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, exkluzivita. Já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle Zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplývala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungují nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů, skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukatelské práce krásné, domy nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu,
0: to nechme být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné to sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem, komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky, na počkání nemožné do třídnu. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Ne, skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděný, slítaný svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: No ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří, pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě.

0: moje srdeční záležitost. A spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
1: Paní Marie,
0: skutečně a... šikovní lidi, ano.
1: A co vy? Zkusila jste
0: jako
1: někdy...
0: Jestli
1: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
0: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už... Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělalo. No.
1: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeji vám hezké léto.
0: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho
1: ještě
0: domu
1: ne.
0: Karla Čapka?
1: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
0: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
1: No to už bude za chvilku. Takže je mně jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
0: Ano, tak.
1: Mějte
0: a
1: se
0: tam,
1: hezky.
0: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
1: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
0: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půlky restaurace 3, ale mějte se a naschledanou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů, je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl, že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte. Číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád.
2: Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, Pavel. Pánové.
1: Vlastně strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, abych se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, abych dělal prosím druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku. Že vy mě máte na hlasitý poslech?
1: Trochu předeště, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnosti. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, to je opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně, a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, tak jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně, a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně, a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hliněné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i mě jsem už jich tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličkové Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych jim hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky podle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a vezměl v našem srdci, a to se mi jako teďka daří vlastně, a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdy Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebudu zatím říkat co, a třeba být, nebo prostě být společností společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
0: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
1: Zemřít zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
0: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika takto napsala: musím se pochlubit, měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju. A váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon. Byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla, to bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se takže něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. Hmm. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutit, plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například láty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, jste dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Jako ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: A neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: No a mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeuměleckých schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacený. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světýlko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce.
0: Trkač.
1: Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový
1: za,
0: manžel SRO.
1: Chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já bracha ani švagrova neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, ze mě vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale
0: právě o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl, že jste chtěl udělat poklonu vašim
1: synovcům. Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tým dětem, na třeba starý Hamer, jak jsem byl u Maričky Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepovedl, ale vím, že děcka mě mají rádi, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi naším mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že ja som asi ten hodný strejda a ja s týma deckama, ja s nima užiju tolik srandy.
0: Ja tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na mimo řekněme, palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: Ano, to ne, no jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, odněkud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflí, klukům zase, jak se drží šroubová pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilý věku, ta si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kde jaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdovej takový poctivej málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učilský obory, snad se to zase zpamatuje trochu. A budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, je, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář. Hned po škole bo po tom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám mockrát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, a nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chalupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou přebíklo. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova. A tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu. A teďka, my máme jedno jablko, syna, které je teda už taky přes 60 roků. A ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to nejde. Ale je si toho vědomý, ono to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No, a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, ho mám taky ráda, i když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jako, že by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěl říct svoji osobní zkušenost.
0: No ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no. Ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731.

0: na 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské rozhlasové studio.
1: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio. Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. Ale vždycky je dobré to vypnout. Tak, poslouchám.
1: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct totéž, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
1: to
0: být,
1: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
1: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
1: jak
0: že
1: to
0: umím.
1: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
1: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten S malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak. Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill, no páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu a i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od jeho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásoval jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A on na to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježiš, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Jenom myslíte pastě a pastě. Voty on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se zmáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo jako když liška štěká. No takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady jeden váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. No nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tuž napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si troufala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No takže ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna a Antonín Kohout violončelo.
6: Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
7: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: To já musím procvičit, tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo, to je tam ten křížek. No, tak.
4: To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já jsem měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friedrich Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku.

Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl pánovi, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak to jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámu ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel třetí chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí. Ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal 30 minut a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobeň dohromady. Tu hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George, opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné,

že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.